Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

Klasik Rock. Klasik Rock. Radio Beat.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

vždycky hledat houby magický, má dobrá ženo. Bylo to jenom na chvíli,

www.radiobeat.cz. Online poslech i pro tučňáky v Patagonii. Radio Beat. Classic Rock.

Radio Beat. Radio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: Parťáci na čtyřech kolech.
1: Dobré ráno, za 5 minut bude 6 a jak jsme právě slyšeli, Pepa Lábus už žene své stádečko na pastvu. Jsme na začátku posledního prázdninového týdne. Venku je docela čerstvo, teploty kolem 10, na Šumavě a v Jizerských horách dokonce místy i lehce mrzne. A u Třebíče na 23 na výjezdu na Telč je vážná nehoda. Záchranáři tam zasahují u srážky auta s traktorem. Je to za železničním přejezdem za Červenou hospodou. A pokud dneska do práce nebo na výlet hodláte jet vlakem, tak mezi Benešovem a Olbramovicemi velká voda podlemlela trať, tak se tam jezdí v omezení jenom po jedné koleji. A ještě se teď aktuálně řeší porucha zabezpečovacího zařízení ve stanici Říčany. Tak dobré ráno a dobrou jízdu.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Rádio B. Počasí.
1: Dnes má být slunečno, i když v Čechách v těchto chvílích ojediněle mlhy. Během dne na severu a severovýchodě přechodně až oblačno a později odpoledne a večer na jihozápadě a jihu má oblačnost částečně přibývat. Teploty 20 až 24, na jižní Moravě 27 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Velkou cenu Nizozemská Formule 1 vyhrál Brit Lando Norris z McLarenu. Úřadující mistr světa zvítězil po druhé za sebou, druhý skončil Ital Antonelli a třetí Brit Russell. Druhou etapu cyklistické Vuelty vyhrál Brit Brennan. Ve spurtu do kopce dojel třetí Pogačar, který zvýšil vedení v průběžném pořadí na 9 sekund před Van Aertem. Jan Hirt je celkově 129. Automobilový průmysl podle šéfa Volkswagenu prochází celosvětovou krizí. Koncern chystá největší restrukturalizaci ve své historii. Omezí výrobu a zruší pracovní místa kvůli vysokým nákladům a čínské konkurenci. Plán prý neovlivní Škodu Auto. Paraglidistka u Sušice skončila s padákovým kluzákem na stromě. 41-letá žena visela ve výšce asi 5 metrů. Hasiči dostali dolů bez poranění. A nakonec vítězem soutěže jedlíků na Vizovickém Trnkobraní se stal Radim Dvořáček z Ostravy, který za hodinu snědl 193 švestkových knedlíků. Svůj český rekord 228 kusů nepřekonal, světové maximum je 233 knedlíků.
2: Nejsem úplně spokojený s tím, já jsem doufal aspoň 200, ale nějak to nešlo dneska. Já jsem využil teda, že se mohlo zapíjet dneska, ale využil jsem to až moc, myslím, že jsem vypil tak 4 lahve, takže 2 litry vody a to asi byla chyba, ale nevím, co jsem udělal špatně, jestli příprava, nebo ty knedlíky byly výborné, ale 200 zase nepadla, už druhý rok za sebou, tak nevím, snad příště.
1: Zprávy tímto končí a přejeme vám pokud možno hezké pondělí s datem 24. srpna 2026.

Amsterdamu začíná mistrovství světa ve veslování a my jsme dopádlovali do cílové rovinky prázdnin. Je pondělí 24. srpna a před námi je ale ještě týden a den, kdy děti mají volno. Pokud vám právě dnes dovolená začíná, tak přeji, ať se vydaří, a jestliže naopak jste teď na cestě do práce po volnu, tak přeju poklidný rozjezd a žádné velké jobovky u soustruhu. Posloucháte Rádio Beat? Dobré ráno přejeme.

Ani tady na Beatu jsme se tomu tématu nevyhnuli, že je 24. srpna a že je tedy před námi poslední už celý prázdninový týden na druhou stranu. Ještě i v pondělí budou prázdniny, protože bude 31., takže užijeme ještě celého týdne a toho kousku, kterého máme před sebou. A jak to bude z pohledu meteorologů? Tak je před námi slunné pondělí s teplotami do 24 na jižní Moravě až se 27 stupni. Jestli se chystáte na hory, tak tam bude kolem 16. A dále se v tomto týdnu bude oteplovat. Nejteplejší by mohl být čtvrtek, kdy se nám zase vrátí tropy, bude až 32 stupňů a pak lehčí ochlazování o víkendu kolem 24. A o víkendu tady budeme na Beatu rozdávat rokový školní rozvrh.

Je pondělí 24. srpna a tento týden se hraje kvalifikace pro poslední tenisový Grand Slam sezony. Dneska o US Open začne bojovat i pětice krajanů. Ale já se ještě vrátím k Masters v Cincinnati, kde se v noci hrála finále. Domácí derby mezi dámami ovládla Coco Gauffová. A Francouz Fils potvrdil, že letos je noční můrou amerických tenistů. V sezóně nastoupil proti 8 a všechny porazil. V noci nadělil unavenému Tiafovi dokonce Kanára. A ještě připomenu, že šampionkami v dámské čtyřhře se v Ohio staly Linda Nosková s Maruškou Bouskovou, které už se přesouvají do New Yorku. Na US Open ještě dolaďuje formu v kanadském Monterey Nikola Bartůňková a ta teď hraje utkání prvního kola proti Chorvatce Ružičové a první set vyhrála 6-4. Na bítu v 6-18 budou vyhrávat Troutal.

Píťáci, řidiči, sobě. Dejte nám vědět, jak to jede. 210 32 33 34.

0: Býťáci na čtyřech kolech.
1: Z Býtu nás probouzejí i visáči, kteří budou teď v sobotu hrát v Postřižinské zahradě v Hluboké nad Vltavou společně s Plexisoviankou, doktorem PP a s Vítkovým kvartetem. A frontman Vítkáčů Jirka Růžek měl předevčírem v sobotu narozeniny. K dnešnímu oslavenci se dostaneme až s kávou, pojďme si ji uvařit, jsou 6:30 a provoz je ještě plynulý. Jenom na velkém pražském okruhu u Jesenice předělávají značení v omezení a jezdí se tam teď směrem na letiště jenom jedním pruhem a je tam asi 2-kilometrové zpomalení. Tak dobrou jízdu.
0: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Být. Hey!

0: Rádio B. Počasí.
1: Dnes má být slunečno, i když v Čechách v těchto chvílích ojediněle mlhy. Během dne na severu a severovýchodě přechodně až oblačno a později odpoledne a večer na jihozápadě a jihu má oblačnost částečně přibývat. Teploty 20 až 24, na jižní Moravě 27 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu B.
1: Novým koučem fotbalistů Plzně se stal Radoslav Kováč. Na lavičce Viktorie nahradil odvolaného Martina Hyského. Kováč podepsal smlouvu do konce sezony s opcí na další 2 roky. Senior v Audi zabil seniora na přechodu. 95-letý chodec zemřel v Ostravě po rubě poté, co ho smetl téměř 80-letý motorista. Silnice mezi Kývalkova Rusicemi projde od přelomu srpna a září 85-denní opravou. Provoz zůstane většinou zachován v obou směrech, část prací si ale vyžádá kyvadlový provoz. Praha plánuje navýšení kapacity čerpací stanice na Rokytce v Libni a rozhodla.
2: Čerpací stanice na vodním toku má klíčovou úlohu při odvádění vnitřních vod z území Libně, zejména v situacích, kdy zvýšená hladina Vltavy omezuje jejich přirozený odtok. Navýšení kapacity proto přispěje k lepší ochraně oblasti. Honza Navrátil, Praha.
1: A nakonec rekonstrukce Lobkovického paláce na hradě Kost v Českém ráji míří do finále. Obnovené omítky tradičními postupy mu vrátily podobu z doby poslední zásadní opravy v 19. století. Po krátkých zprávách vám přejeme úspěšný první den tohoto týdne.
0: Radio B. Classic Rock.

Vlak, co nikde nestaví a olympici na beatu, kteří v sobotu hrají na letním parketu ve Výravě. Teď to byla i vzpomínka na jejich bubeníka Petra Hejduka, který se narodil 24. srpna 1949. Další, komu dneska už k narozeninám jak si popřát nemůžeme, je zakládající člen, pianista, kytarista, ale taky zpěvák, kterého si spojíme především s Uriah Heep, Ken Hensley.

Je 6.55, opustíme klub 7.20 a po Janis Joplin a Kurtu Cobainovi na beatu je nachystán bombardák Lemmy, ale nejprve jedna tenisová z Kanady. Nikola Bartuňková potvrdila na úvod turné v Monterey roli favoritky a někdejší karatistku Chorvatku Ružičovou porazila ve dvou setech a ve druhém kole se utká s Rakušankou ruského původu Potapovovou.

0: Parťáci na čtyřech kolech.
1: Za minutu bude 7 hodin a z Brna do Prahy přijedete asi trošku později, pokud jste teda teď vyrazili z Brna, protože kousíček za Brnem, za Ostrovačicemi na 176. kilometru je nehoda nákladního a osobního auta. V místě je volný jenom jeden pruh, což je málo, takže v tuto chvíli kolona od 180. kilometru a narůstá. Opakuju, jde směr z Brna na Prahu. A pokud už jste přijeli do Prahy a budete na 10. kilometru sjíždět na Velký pražský okruh, tak hned za sjezdem z D1 se trošku zpomaluje, protože u Jesenice směrem na letiště na D0 se momentálně v omezení jezdí jenom jedním pruhem. Tak dobrou jízdu.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Radio Beat. Matrace Řešeto, český výrobce matrací s 25letou tradicí. Díky unikátní technologii děrování mají naše matrace maximální prodyšnost a komfort. Řešeto, české děrované matrace, které dýchají. Pro ty, kteří od spánku očekávají víc než jen kompromis. Všechny typy matrací najdete na řešeto.cz. Radio Beat. Počasí.
1: Dnes převážně slunečno, během dne na severu a severovýchodě přechodně až oblačno a později odpoledne a večer, zejména na jihozápadě a jihu, bude oblačnost částečně přibývat. Teploty 20 až 24, na jižní Moravě 27 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Fotbalisté Olomouce porazili v šestém kole první ligy Pardubice 3-1 a posunuli se na třetí místo tabulky. Perníkáři zůstávají předposlední s jediným bodem. Brno Teplice 2-0 a je sedmé, soupeř devátý. Basketbalistky podlehly v přípravě Turecku 52-62. Před zářijovým mistrovstvím světa si v Istanbulu připsali ve čtvrtém testu první porážku. Turistické autobusy na Zlaté návrší v Krkonoších letos skončí dřív kvůli uzavírce silnice. Z Horních Míseček budou jezdit už jen do konce tohoto týdne. Více o uzavírce liberecký hejtman Půta.
2: Dlouhodobě připravujeme rekonstrukci krajské komunikace druhé třídy, která vede z Horních Míseček právě až na Zlaté návrší. Byla vybudována za první republiky, především z vojenských účelů, není v úplně dobrém stavu. A ta dohoda je, že vlastně po konci hlavní letní sezóny, tedy od 1. září, by tam během 2 měsíců měla proběhnout nějaká rekonstrukce asi za 20 milionů korun, díky které se ta silnice dostane zase do dobré kondice a ta autobusová doprava se tam zase v příští sezóně vrátí.
1: NASA zveřejnila jako astronomický snímek dne fotografii Jakuba Koukala z Valašského Meziříčí. Fotka nazvaná Většinou Perseidy byla už druhou fotografií českých autorů, kterou NASA minulý týden vybrala. A nakonec Škoda Auto zvažuje, že do Evropy přiveze malé SUV Kylak, které vyrábí v Indii. V domovské zemi jde o nejprodávanější model značky a po přepočtu stojí výrazně méně než Fabie. Pro náš trh by ale musel projít rozsáhlými technickými úpravami. To byly zprávy a po nich si dáme Guns N' Roses.

Guns N' Roses se v rámci svého světového tour momentálně nacházejí na přesunu z Las Vegas, kde hráli i dva kusy od Black Sabbath předevčírem, do kanadského Edmontonu, kde si jejich tříhodinovou show fanoušci užijí ve středu. A vy se v pátek v poledne zastavte v Plzni v Bolevci. Od 12. do 14. hodiny budeme vysílat program Beatu z mobilního studia z prodejny Biker's Crown. Podrobnosti, mapku, kde kdo s kým a jak, najdete i u nás na webu na stránce radiobeat.cz, takže v pátek v Plzni.

0: A z pražského Žofína na Hanou v Olomouci se ode dneška hraje mezinárodní pingpongový turnaj, kde nasazenou mužskou jedničkou je domácí Lubomír Jančařík. Ten se ke stolu v Omega centru v olomoucké části Nová ulice, kousíček od fotbalového stadionu Sigmy, dostane nejdříve ve středu. Dnes a zítra se hrají kvalifikace.
1: Menšinové sporty na rádiu B.
2: Naše volejbalistky podlehly na mistrovství Evropy v Brně Srbsku 1-3 na sety. České reprezentantky před vyprodaným hledištěm utrpěly první porážku na turnaji. Dnes je volný den, zítra hrají s Ukrajinou a ve čtvrtek s Bulharskem. Freestyle BMX cyklistka Iveta Miculičová obsadila na mistrovství Evropy v disciplíně park čtvrté místo. Od medaile v německém Darmstadtu dělilo necelých 1,5 bodu. Biker Ondřej Cink obsadil ve světové poháru v cross country horských kol ve francouzském Leže 24. místo. Závod mužů vyhrál domácí Boačis před Van der Poelem. Dnešní první sportovní události máme tímto za sebou. Další pro vás připravujeme na Beatu už za hodinu.

0: Víťáci na čtyřech kolech.
1: Za minutu bude 7:30. Na dálnici kousíček za Brnem na Prahu je nehoda. Pozor na dojíždění do kolony už před Kývalkou na 183. kilometru. Na 175. se po nehodě jezdí jenom stoupacím pruhem a ztratíte tam 30 minut. A dneska začala uzavírka exitu 182 směrem z Prahy na Brno. Takže z D1 do konce prázdnin tady nesjedete. Pokud potřebujete, tak opušťte dálnici již dříve u Ostrovačic na 178. kilometru. Na plzeňské dálnici před Prahou se na posledním kilometru srazila v levém pruhu dvě auta. Brzdí se před Rudnou na 6. kilometru. A taky se brzdí u Sadské na dálnici z Prahy na Hradec Králové. Takže kolona od 25. kilometru kvůli porouchané dodávce, co překáží na 27. kilometru. Dobrou jízdu.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Rádio B. Počasí.
1: Dnes převážně slunečno, během dne na severu a severovýchodě přechodně až oblačno a později odpoledne a večer, zejména na jihozápadě a jihu, bude oblačnost částečně přibývat. Teploty 20 až 24, na jižní Moravě 27 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Fotbalisté Slavie B ve druhé lize porazili Kroměříž 4-1 a po pátém kole jsou druzí o bod za vedoucí Karvinou. Česká Lípa vybojovala první výhru v sezóně po vítězství 1-0 na hřišti rezervy Baníku Ostrava. EET se vrátí už v lednu a aktuálně o tom ví většina podnikatelů. Jen necelá třetina z nich ale věří, že jejich systém bude připraven bez úprav. Nejčastěji se bojí administrativní zátěže a nákladů na nové technologie. Pro vestibul parkovacího domu v podzemí Staroměstského náměstí v Mladé Boleslavi se už přes 10 let hledá využití.
2: Dalším pokusem je expozice věnovaná dějinám místního sportu. Ta by představila staré sportovní vybavení, trofeje, fotografie i současné kluby. Součástí by měla být i interaktivní a odpočinková zóna. Luboš Dvořák, Mladá Boleslav.
1: V jižním Tyrolsku nově můžete projet na jeden skipas 556 kilometrů sjezdovek. Vznikla tam síť ZTyrol Ski Arena, která združuje 18 horských areálů, nabízí 118 lanovek a vleků. A nakonec bezkontaktní platby mobilem používá už 61% Čechů. Před 6 lety to byla jen pětina. Staly se tak nejoblíbenějším způsobem placení u nás. Poslouchali jste krátké zprávy na Beatu.
0: Sikr

Petr Kalandra za asistence Zuzky Michnové a Oskara Petra si postaví dům z obilí a jaké desky si tento týden na beatu pustíme celé. Minulý týden u nás vyhrálo poslední album s Bon Scottem a taky s Laneem Stanleym, tedy zítra nás do Peřiny vyprovodí AC/DC a ve čtvrtek Alice in Chains. No a od půlnoci je na našem webu na stránce radiobeat.cz nová anketa, 6 položek, tedy 6 desek, 2, které dostanou nejvíce hlasů, příští týden opět celé v našem vysílání. Momentálně vede album nejstarší z té nabídky a je to Klub opuštěných srdcí Seržanta Pepře. Ano, kapela Beatles, ta je tady za 60. léta. Ze 70. let tady máme BTO, tedy Bachman Turner Overdrive a taky Blue Oyster Cult. 80. léta zastupují Bon Jovi s titulem Slippery When Wet. No a z tohoto tisíciletí tady máme Black Country Communion anebo taky Blind Guardian. Takže vybírejte, hlasujte a já s dovolením pustím jeden kousek z desky, která má nejméně hlasů. Jde o 4 amerických Blue Oyster Cult, tedy kultu modrých ústřic a ta deska se jmenuje Agenti štěstí, tak třeba ještě svoji pozici pro to, koho byste chtěli příští týden vyslechnout, ještě přehodnotíte na základě téhleté skladby.

Agents of Fortune, tak se jmenuje čtvrté album amerických Blue Oyster Cult, deska, kterou si příští týden na Beatu můžeme přehrát celou. Ale je potřeba na tom trošku zapracovat v anketě na stránce radiobeat.cz. Na té desce je kouzelník držící čtyři karotové karty. A když už jsem u obalu, tak desky Debustrolu nebo Limetalu či kapely Root jsou vyzdobeny taky průkopníkem českého bizarního surrealismu. Malíř Petr V. Godotor bude zítra tady u nás ve studiu Beatu osobně. Třeba bude hovořit i o práci pro metalové kapely. Budou tady mít s Danem Kohoutem 3hodinový prostor v rokové zpovědnici, takže jestli vás to zajímá, určitě si nás nalaďte i zítra po 20. hodině. No a když zmiňu hosty, tak bych chtěla ještě říct, že ve středu večer od 19 hodin si tady s Petrem Korálem bude povídat zpěvačka Marie Rotrová v uši.

Víťáci je pondělí 24. srpna a novou českou tenisovou jedničkou je Linda Nosková. Wimbledonská vítězka se účastí v osmifinále turnaje v Cincinnati dostala před Karolínou Mochovou a obě přeskočili i Polku Švjontekovou. A Nosková je tak na kariérním maximu na šesté příčce, Mochová sedmá. Nejlepší třicítku uzavírá český trojlístek Bousková, Krejčíková, Bejlek, pro kterou je 29. pozice taky zatím maximem, stejně jako pro Nikolu Bartuňkovou 38. místo. Mimochodem, mezi nejlepší 60 tenistek světa je 9 Češek, což je maximum, kterého dosahují taky Američanky. V mužském pavouku upozorním na raketový vzestup Jana Kumstáta. Za necelý měsíc vyhrál všech 17 singlových zápasů, do kterých nastoupil. A tato jízda zahrnuje tedy tituly na challengerech v Liberci, Hamburku a teď v Praze. A v 19 letech je tak nejmladším borcem, kterému se to povedlo. No a za to se teď ocitá na 186. místě světové tabulky. Minulý týden byl 347. Tento týden se hrají kvalifikace na závěrečný Grand Slam sezony US Open a na přípravném turnaji v kanadském Monterey máme Bartuňkovou a taky Vidmanovou, která dneska vyhrála první kolo, a v americkém Winston-Salemu v Severní Karolíně budeme sledovat Macháče a Kopřivu.

0: ajťáci, řidiči sobě. Dejte nám vědět, jak to jede.
1: 210, 32, 33, 34.

0: Ajťáci na čtyřech kolech.
1: Je 8 hodin a více než půl hodiny ztratíte kousíček za Brnem na D1 na Prahu. Na 184. kilometru začíná kolona k nehodě, která je na 175. Bouračka je taky na příjezdu do Prahy po plzeňské dálnici. Kousíček před nájezdem na Velký okruh se srazila dvě auta v levém pruhu. Ztráta v koloně od Rudné z 6. kilometru D5 je asi čtvrthodinová. A 10 minut ztratíte na dálnici z Prahy na Hradec Králové ve zúžení za Sackou na 27. kilometru překáží v pravém pruhu porouchaná dodávka. Zpomaluje se na 25. kilometru D11. Dobrou jízdu.
0: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Být.

0: Rádio B. Počasí.
1: Dnes má být převážně slunečno, během dne na severu a severovýchodě přechodně až oblačno a později odpoledne a večer, zejména na jihozápadě a jihu, bude oblačnost částečně přibývat. Teploty 20 až 24, na jižní Moravě 27 stupňů. Zítra oblačno až polojasno, místy zataženo, zejména na jihozápadě a východě ojedinělé déšť. Teploty 22 až 26, na jižní Moravě 29 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu B.
1: Nikola Bartuňková dnes postoupila na tenisovém turnaji v Monterey z prvního kola do osmifinále. Přišla přes Růžičovou a o postup do čtvrtfinále si zahraje s nasazenou Potapovovou. Fotbalový brankář Lukáš Horníček při premiéře v anglické lize pomohl Newcastlu k remíze s Liverpoolem 2-2. Vyrovnávací gól dostal z penalty v nastavení. Poslední prázdninový týden přinese postupné oteplení. V pátek se do Česka krátce vrátí tropické teploty. Na Moravě může být až 32 stupňů. O víkendu dorazí studená fronta s deštěm a místy i bouřkami. Teploty klesnou k 25 stupňům. Na českých polích přibývá soji, které vyhovují vyšší teploty. Letos se její pěstební plocha rozšířila na rekordních 34 tisíc hektarů. Soja má široké využití podobně jako řepka. Více prezident agrární komory Doležal.
2: Plodina, která ty vyšší teploty snáší trochu lépe a dokonce je to i žádoucí třeba, aby dozrála, aby ty vyšší teploty byly. Jo, takže u té soji si myslím, že se bude objevovat třeba víc. Konec konců soje s olejnina stejně jako je řepka.
1: A nakonec baterie elektromobilů stárnou pomaleji, než se dříve čekalo. Po 5 letech si vozy v průměru zachovávají asi 95% původního dojezdu a vydrží tak přes 20 let. Hodnota elektromobilů ale klesá oproti spalovákům rychleji kvůli svižnému technologickému vývoji. Zprávy končí a nadále vám přejeme hezké pondělí s datem 24. srpna 2026 a dáme si yes.

Akustičtí Led Zeppelin v pondělí 24. srpna 2026 na Beatu. Dneska je to 18 let, co kytarista Jimmy Page přijel v červeném dvoupatrovém autobusu na plac Ptačího hnízda, tedy Národního stadionu v Pekingu. A i za asistence fotbalisty Davida Beckhama při závěrečném ceremoniálu tamní olympiády upozornil na fakt, že další letní hry v roce 2012 hostil Londýn. Za dva roky budou hry v Los Angeles, ale už teď v pátek se můžeme potkat v Plzni. Čeká nás další výjezd za našimi motorkářskými přáteli do Bikers Crown, takže v pátek se uvidíme v Plzni v části Bolevec na adrese Studentská 55A, a to od 12. do 14. hodiny, kdy z Beatu bude se ozývat muzika, kterou budete vybírat, pokud se za námi zastavíte v plzeňském Bikers Crown, protože tam budeme mít naše mobilní studio.

0: Vysočinové sporty na Rádiu Beat.
1: Vodní slalomářka Antonie Galušková ovládla český pohár kajakářek. Vyhrála 4 ze 6 závodů. Mistry republiky do 23 let se pod Lipnem stali Tereza Kneblová, Lukáš Kratochvíl, Matyáš Novák a Barbora Ondráčková. Biatlonistka Tereza Voborníková vyhrála tradiční letní biatlonovou exhibici v Drážďanech. K triumfu jí pomohla přesná střelba a rychlý běh. Cyklista Philipsen vyhrál závěrečnou etapu a ovládl celý závod kolem Beneluxu. Pavel Bittner byl 16., Tomáš Kopecký 20. a Matyáš Kopecký 63. To byly menšinové sporty.
0: Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

závan uplynulého víkendu na Beatu, kdy jsme hráli z filmových soundtracků a na snímek Armageddon jsme taky nezapomněli. Další víkend bude patřit rozvadávání rozvrhu, protože už příští úterý začíná školní rok. Takže si překontrolujeme, jestli máme pomůcky a hlavně pytlík na tělocvik s logem oblíbené rockové či metalové kapely. Do té doby ještě pokračuje léto jako živé na Beatu, tedy i dnes po deváté nás Vejvoďák vezme na koncert. Večer přijde Jaroslav Císař a krásné nálezy můžete pak rozprávět u reprázy s Otou Semanem, anebo dát si 11 v 11 od 23. s 11 písněmi s koncem v názvu nebo textu. Dojde na konec světa, konec dětství, konce knih a dokonce i na konec lana.

0: práci na čtyřech kolech.
1: I o 8:30 potřebujete na výjezd z Brna na Prahu po D1 půl hodinu navíc. Na 175. kilometru se vyšetřuje nehoda, kolona přední už je 10-kilometrová. A v této oblasti se brzdí i směrem na Brno. Dost lidí totiž je překvapených, že se na 182. kilometru u Kývalky směrem od Prahy nedá sjet. Pokud potřebujete na Rosice, tak prchejte už u Ostrovačic na 178. kilometru. Na plzeňské dálnici před zde na Velký pražský okruh už nehoda není, nová je opačně, na Plzeň u Mýta na 50. kilometru. Osobák tam trefil značku. Dobrou jízdu.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Rádio B. Počasí.
1: Dnes má být slunečno, i když v Čechách v těchto chvílích ojediněle mlhy. Během dne na severu a severovýchodě přechodně až oblačno a později odpoledne a večer na jihozápadě a jihu má oblačnost částečně přibývat. Teploty 20 až 24, na jižní Moravě 27 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu B.
1: Novým koučem fotbalistů Plzně se stal Radoslav Kováč. Na lavičce Viktorie nahradil odvolaného Martina Hyského. Kováč podepsal smlouvu do konce sezony s opcí na další 2 roky. Senior v Audi zabil seniora na přechodu. 95-letý chodec zemřel v Ostravě po rubě poté, co ho smetl téměř 80-letý motorista. Silnice mezi Kývalkova Rusicemi projde od přelomu srpna a září 85-denní opravou. Provoz zůstane většinou zachován v obou směrech, část prací si ale vyžádá kyvadlový provoz. Praha plánuje navýšení kapacity čerpací stanice na Rokytce v Libni a rozhodla.
2: Čerpací stanice na vodním toku má klíčovou úlohu při odvádění vnitřních vod z území Libně, zejména v situacích, kdy zvýšená hladina Vltavy omezuje jejich přirozený odtok. Navýšení kapacity proto přispěje k lepší ochraně oblasti. Honza Navrátil, Praha.
1: A nakonec rekonstrukce Lobkovického paláce na hradě Kost v Českém ráji míří do finále. Obnovené omítky tradičními postupy mu vrátily podobu z doby poslední zásadní opravy v 19. století. Po krátkých zprávách vám přejeme úspěšný první den tohoto týdne.
0: Radio B. Classic Rock.

0: 30 cvíček na dortu kapely Vohnout na Rádiu B.
1: Kapitola 25. Zlý noty na večeři. Rok 2000. Čte Honza.
2: Začalo nový tisíciletí a my jsme vydali naší druhou desku. Jmenuje se Zlý noty na večeři a je o dost jiná než ta první. Udělali jsme poměrně razantní odskok v žánru, což některý naše posluchače zmátlo, jiný nadchlo a další naštvalo. Stala se totiž ta věc, že se nám písničky z Kundaly najednou dost omrzely, přišly nám nějaký moc přímočarý a celý album takový jednotvárný. A ruku v ruce s tím z nás padalo stále víc a víc kytarových nápadů, který nebyl jenom rychlý a uřvaný. Prostě jsme přestali být tolik ortodoxní, začalo nás bavit experimentovat a být tak nějak pestřejší. Což je mimo jiný v podstatě princip, na kterým fungujeme doteď. Před samotným natáčením ve studiu jsme jezdili na soustředění k Fenkům na Vysočinu, kde jsme měli ten barák se slepicima celý pro sebe a bylo to tam hodně plodný. Svoje nápady jsme nahrávali na 4-stopej minidisk, jehož obsluha spolu s drátováním nám zabrala víc času než samotný hraní. Teď už je to technická památka, ale tenkrát to byla novinka na trhu a pro nás úplně revoluční záležitost. Na rozdíl od kazeťáku Panasonic, na který jsme doposud sem tam ve zkušebně zaznamenávali naše pokusy, se s tím 4-stopáčem dal pořídit poměrně kvalitnější záznam, plus tam šlo něco dohrát, upravit korekce, lehce to smíchat a podobně. Tu desku jsme pak šli natočit do studia Sono, kde nám firma zaplatila měsíc pobytu. Sono je velký a známý studio ve zrekonstruovaném zájezdním hostinci v poklidné obci Nouzov, což je kousek od ruzínského letiště, takže letadla tam někdy lítají tak nízko, že si o ně můžeš pilovat nehty. Točili tam všichni z domácí ligy i spousta známých zahraničních interpretů, jako třeba David Bowie a tak. To stavení je vážně na dobrým místě. Stojí na kraji hlubokých lesů, poblíž teče Beronka, hospoda je v baráku, nemluvě o vybavení a prostorách studia samotného, to jsme prostě byli v profesionálním ráji. Celý to natáčení naší druhý placky byla taková pracovní dovolená. Kdo zrovna nenahrával, ten se flákal na kole po okolí, nebo se jel vykoupat na Beronku, protože se nahrávalo v povedeném létě, kdy vládlo dlouhodobě slunečno. A do studia za náma občas dorazil někdo z vydavatelství, aby tam poslouchal naše nový songy a mezi něma hledal nějaký slaďák, který by se mohl hrát v rádiích. Hledal bohužel marně, protože my jsme sice začali být trochu hudebně pestřejší, ale do škatulky rádiovej single se bohužel zas nic nevešlo. A tak ty lidi z vydavatelství měli ve tvářích nešťastný výrazy, protože s náma bylo trochu trápení. První desky se moc neprodalo a tahle k tomu měla našlápnuto taky. Nicméně pořád ještě měli snahu to nějak protlačit a tak sebou do studia občas vzali nějakýho novináře, jako například toho, který projevil přání zakouřit si s náma studiovej model a pak 5 hodin nehnutě čuměl zblízka do zdi. Na té desce je 11 písniček a je dost různorodá nebo nesourodá, říkejme tomu jakkoliv. Někdo ji nazval soundtrack k filmu, jakože každý pes jiná ves a tak nějak to je a tak jsme to i chtěli. To se ovšem týká hudby. Když se koukneme na texty, tak tam od první desky velký posun nenastal. Pořád nás nebavilo je dělat a pořád to byl spíš takovej náhodný generátor různých blbostí. Což je slyšet třeba hned u první písničky Zlej prcek, do který nahrál basu Marta Minárik z kapely Lucie a zařadil se tak historicky mezi naše první hosty. Měl tenkrát zrovna období bobulí, to znamená, že ve studiu pojídal nějaký indiánský semínka, po kterých byl ještě rychlejší.

Zlej prcek je veselý. Opačnou náladu má třetí písnička Šaman, kterou jsme dlouho začínali naše koncerty a spousta kámošů jí mělo z téhle desky nejradši. Je to taková zamlžená věc a odkryla jednu z poloh, ve který se doposud rádi pohybujeme. V takový lehce tajemný, jako když člověk na podzim zabloudí v hlubokém lese.

Úplně jinou náladu má písnička U nás na Nouzově. Ten název je dvojsmyslný. Jednak odkazuje na studio, kde jsme tu věc nahráli, a potom na stav našich peněženek v tomhle období. Hudba nás neživila, i když si to leckdo myslel. Každej jsme museli mít svoji práci, která dotovala tenhle poměrně časově náročný koníček, jakým kapela je. A tak já dělal v grafickém studiu, Fenek šéfa podržtašek v jedné reklamce, Zemánek kulisáka v divadle v Karlíně a Matěj to různě bastlil směsí focení různýma brigádama po barech a v letních kioscích.

hřebiště je to. Pak je na desce věc, která se jmenuje FGJka, čteno po písmenech F, G, J, K, A. Ten název vzniknul jednoduše. Měli jsme písničku bez názvu a tak jsem přišel s prostým řešením, že praštím do klávesnice a on to něco hodí. Praštil jsem, na monitoru se objevilo FGJka, zdálo se to dobrý a tak nebylo nutný úder opakovat.

Úsek před koncem desky je písnička Čo poudala stará mama, kterou na koncertech hrajeme doteď. Čo poudala stará mama je Zemánkova solovka, ne na baskytaru, ale na mikrofon. Zemánek má hlubší hlas než my a většinou zpívá sbory, ale sem tam se stane, že si střihne celou věc. A tahle byla

0: měsíci, kdy jsme tam smrděli v celibátu. Respektive byli jsme v celibátu a smrděli. Zvukař Andy se dokonce oholil a použil deodorant. Oh. No, a pak ta deska vyšla. V médiích měly Zlínoty o něco lepší recenze než Kundala. Dokonce v tehdy populární a sledovaný český verzi hudebního časopisu Rolling Stone dostali plný počet hvězdiček a psalo se tam...
1: Desku ohnout prostě musíte mít. Pokud si ji nekoupíte, neriskujete nic menšího, než že nebudete moci poslouchat nejlepší tuzemskou desku letošního roku. Protože přesně tou druhé album Ohnoutů je. Nemá smysl srovnávat Zlínoty na večeři s debutovým albem. Rok a něco poté jsou Ohnout několikanásobně vtipnější, několikanásobně zajímavější a několikanásobně vyhranější, než byly na svém debutu. A navíc jsou zábavný tak, jako nikdo jiný v tuzemském hudebním průmyslu v současnosti.
0: Ale spoustu lidí, kteří si nás oblíbili kvůli první desce Kundala, zklamal ten odklon od rychlejch a zkreslených kytar. Dozvěděli jsme se to proto, že už tenkrát fungoval zlehka internet. A my měli webové stránky a tam lidi mohli psát komentáře. No, a jinak si na vydavatelství Sony nakonec vybrali jako single do rádií písničku Sejkonopí, o který je další kapitola.

Fešáky z kapely Vohnout o posledním víkendu o prázdninách si můžete užít docela hojně. V pátek hrají ve Frýdku Místku a v sobotu v Hradci Králové na festivalu Kefír odpoledne a večer pak v Hrádku nad Nisou. My si teď budeme hrát Rolling Stones. Dneska je pondělí 24. srpna, dneska je to 5 let, co už jsme bez Charlieho otce.

0: Vodáci na čtyřech kolech.
1: 2 minuty před 9 hodinou jste vyjeli z Brna na Prahu, tak u Kývalky se dostanete do kolony. Na 175. kilometru uklízejí dálnici po nehodě. Pořád je to tam tak na 20 minut navíc. Nová bouračka je v pražských Hrdlořezích na spojovací před nájezdem na Českobrodskou na úrovni Kauflandu. Srazila se tam 3 auta a brzdí se v Libni u podjezdu kolejí. A jestliže vyrážíte z Horažďovic směrem na Sušici po silnici 169, tak za obci Rabí je bouračka se zraněním, tak opatrně i tady. Dobrou jízdu a za chviličku si společně s vejvodákem užijeme další koncert.
0: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Být.

0: Rádio B. Počasí.
1: Dnes má být převážně slunečno, během dne na severu a severovýchodě přechodně až oblačno a později odpoledne a večer, zejména na jihozápadě a jihu, bude oblačnost částečně přibývat. Teploty 20 až 24, na jižní Moravě 27 stupňů. Zítra oblačno až polojasno, místy zataženo, zejména na jihozápadě a východě, ojediněle déšť. Teploty 22 až 26, na jižní Moravě 29 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Velkou cenu nizozemská Formule 1 vyhrál Brit Norris z McLarenu, úřadující mistr světa zvítězil po druhé za sebou, druhý skončil Ital Antonelli a třetí Brit Russell. Druhou etapu cyklistické Vuelty vyhrál Brit Brennan. Ve spurtu do kopce dojel třetí Pogačar, který zvýšil vedení v průběžném pořadí, a to na 9 sekund před Van Aertem. Jan Hirt je celkově 129. Ode dneška můžeme začít objednávat tříměsíční státní dluhopisy z druhé emise dluhopisů republiky. Objednávky jsou možné do 4. října přes elektronický majetkový účet nebo na pobočkách ČSOB. Do Alp po rekordně horkém létě dorazilo první sněžení. Ve vyšších polohách Francie a Švýcarska napadlo několik centimetrů sněhu. Jde o návrat k běžnému horskému počasí než o výrazný obrat. A nakonec vítězem soutěže jedlíků na Vizovickém Trnkobraní se stal Radim Dvořáček z Ostravy, který za hodinu snědl 193 švestkových knedlíků. Svůj český rekord 228 kusů nepřekonal, světové maximum je 233 knedlíků.
2: Nejsem úplně spokojený s tím, já jsem doufal aspoň 200, ale nějak to nešlo dneska. Já jsem využil teda, že se mohlo zapíjet dneska, ale využil jsem to až moc, myslím, že jsem vypil tak 4 lahve, takže 2 litry vody a to asi byla chyba, ale nevím, co jsem udělal špatně, jestli příprava nebo ty knedlíky byly výborné, ale dvoustovka zase nepadla, už druhý rok za sebou, tak nevím, snad příště.
1: To byly další zprávy, po nich Vejvoďák a koncert.

0: kelímky do ruky, k potlesku připravit. Jdeme na to! Léto jako živé na Rádiu Beat.
1: 200 knedlíků, to si dávám u nás u Pechtu normálně k pivovarskému guláši. Já jsem Vejvoďák, přeju vám hezký den. Co se týče léta jako živého, načínáme poslední týden. Čeká nás 5 koncertů, věřím tomu, že všechny si užijete. Ten, co nás čeká při dnešku, se jmenuje Flight 666, The Original Soundtrack. Je to živák Iron Maiden a stejnojmenný film z roku 2009. Nahrávky vznikly o rok dřív a na desce jsou slepeny ve stylu každý pes jiná v tom dobrém slova smyslu, pochopitelně. Maideni nahrávali na svých koncertech během února a března 2008. Něco v Melbourne, něco v São Paulo, něco v Santiago de Chile, v Mexico City, nebo v japonské Chibě a taky v Bombaji v Indii. Deska má hodinu 40 a já se budu snažit do 60 minut, které na to máme, nahňamoucat to, co jako možná nejvíc věcí. Tady je hned ta první. Jsme v indické Bombaji, před pódiem stojí asi bambilion Indů a zvedá se takový prach, že během 5 minut máte v puse na patře přilepeno asi tolik prachu, co by se vešlo na polívkovou žíci. Ale to je v Bombaji vlastně normální, i když tam zrovna nekoncertují Iron Maiden. Tak sevřete rty, přivřete oči a otevřete uši.

0: Jsme v posledním týdnu prázdninovém, jedeme leto jako živé, dneska je to Iron Maiden Flight 666, tedy 666, koncertní album a také dokumentární film, který byl natočen při první etapě světového turné Somewhere Back in Time, a to v únoru a v březnu 2008, během kterého cestovali ve svém vlastním upraveném Boeingu 757 Air Force One, který používal volací znak 666, tedy 666, což je odkaz na single The Number of the Beast z roku 1982, aspoň doufám tedy. Během té první části turné tak nalétali Iron Maiden za pouhých 45 dní 50 000 mil mezi Indií, Austrálií, Severní a Jižní Amerikou. Odehráli 23 koncertů ve 13 zemích pro 500 000 fanoušků. Jejich Air Force One byl speciálně upraven pro přepravu jak kapely, tak posádky a k tomu i 12 tun vybavení. Letadlo z velké části pilotoval Bruce Dickinson, který tehdy zrovna krom jiného tedy pracoval u společnosti Astraeus Airlines. S nápadem cestovat na turné vlastním letadlem přišel právě Bruce Dickinson a díky tomu se ta kapela dostala do zemí, kam by třeba ani normálně na koncert nejeli. Maideni tak absolvovali téměř evropský itinerář, ale na mezikontinentální bázi. Tak jako u nás zvládne, já nevím, kapela dvoják nebo troják třeba vždycky lépe, když jedou všichni pohromadě v kapelní dodávce, tak v případě Iron Maiden to nabralo trošku větší rozměr. Samotný film, z jehož soundtracku si dneska hrajeme, tak měl premiéru na jaře v březnu 2009 na celkem netradičním místě, a to v kině Cine Odeon v Rio de Janeiro v Brazílii. Evropská premiéra pak byla o měsíc později v Kensington Odeon v Londýně a hned pak následující večer byl film promítán současně ve 450 kinech 41 zemích světa. Největší tržby měl ve Velké Británii, v Austrálii a v Rusku. Získal také cenu 24 Beats per Second za nejlepší hudební dokument na filmovém festivalu SXSW v texaském Austinu. Má také cenu hudební DVD z roku, nebo DVDčko roku na Juno Awards v roce 2010 a také cenu za nejlepší DVDčko na Metal Storm Awards v roce 2009. Teď už je tady zpět Bruce Dickinson a jeho parta. Další skladba se jmenuje...
1: Wasted Year!
0: Přesně tak.

Can I Play With Madness, Iron Maiden na beatu a Fly 666, the original soundtrack, živák, Iron Maiden, album, které vyšlo jako dvojcédečko a jak jsme si řekli, jako koncertní film na DVDčku a Blu-ray. Kromě filmu obsahují videonosiče všechny skladby ze světového turné Somewhere Back in Time, přičemž každá skladba na tom DVDčku byla nahraná na jiném místě. Vydání desky na DVD bylo zvlášť úspěšné, lidi to kupovali jako prdlí a díky tomu se deska umístila na vrcholu žebříčku prodeje ve 22 zemích a dosáhla vrcholu v hitparádách v mnoha státech, včetně Velké Británie a Spojených států, a to se hned tak někomu nepovede. Ještě personalistika, jak to vypadalo na pódiu. Bruce Dickinson jako jediný nehraje na žádný hudební nástroj na tomto turné, pouze tedy zpíval kytaristé Dave Murray, Yannick Gers a Adrian Smith, basák Steve Harris a bubeník Nico McBrien. V rámci turné Somewhere Back in Time byl na pódiu ještě jeden muzikant, a to člen kapely Iron Maiden, klávesák Michael Kenny. Tady je další skladba, jmenuje se Power Slave.

0: Tolik tedy pro dnešek Iron Maiden a Živák. Přesně tak.
1: Ano, uvidíme se. Přesně tak, uvidíme se, až řekneme už.
0: Toliko tedy Maideni, Léto jako živé. Zítra pokračujeme, nebude to v podstatě tak prudká záležitost, myšleno tím jako dnešní Iron Maiden. Zítra ten Živák bude o něco jako umírněnější, ale zůstaneme, co se týče lokace na britských ostrovech. To je jenom taková první indicie. První nápověda stejně vám nic neřekne, důležité je, abyste zítra po 9. hodině si to úterní Léto jako živé v posledním týdnu prázdnin nenechali ujít.
2: Výťáci na čtyřech kolech.
0: Pozor, na dálnici D5 na příjezdu na 0. kilometru před Prahou jeden pruh stojí, je to před sjezdem na Pražský okruh, bouralo tam nákladní a osobní auto. Na Písecku na 19. jedete-li od Březnice na Orlík, u Mirovic se srazila dvě osobní auta. Na Domažlicku z Horšovského Týna směrem na Folmavu, u Draženova na 26. na Hlavní, policie šetří bouračku dvou osobáků. V Praze v Zelené ulici srazilo osobní auto chodce, na místě záchranka, hasiči i policisté. V Českých Budějovicích na okružní je to kruháč u Vysoké školy technické a ekonomické. Bouralo tam jedno osobní a jedno nákladní auto a ještě Česká Lípa, ulice Slovanka, jeden pruh tam stojí. Došlo k poškození železničních zázvor, spíš tedy závor. Na přejezdu na místě jsou policisté. Býťáci, prosím, jezděte opatrně.
2: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
3: Volejte 210 32 33 34.
2: Aplikujte si Rádio Beat přímo do mobilu a mějte ho vždy po ruce. Aplikace Rádia Beat je v Apple Store i Google Play.
4: A že jsme kámoši, nic za ní nechceme.
2: Je úplně zdarma. Stáhněte si ji hned.
5: Oslavte 85 let ikony Jeeping 2026. Sraz Jeepů, jízdy v terénu, muzika, dětský program i bohatá tombola nakonec. Sraz fanoušků a majitelů americké legendy. Jeeping 2026. Od 11. do 13. září Adventureland Bělá pod Bezdězem. Zařaď čtyřkolku a doraž. Info na www.klubjeep.cz. Lupeny na QR ticket.
6: Před časem řekl
7: I'll be back.
6: Teď říká
7: ahoj býďáci, jsem David Gorej, vaši průvodce mezi rock, blues rock, country rock a jižanský rock.
6: Je to tak, American Rock Show. Nejlepší muzika ze Spojených států. Staré kusy i čerstvé novinky. Od Amíka jako poleno. American Rock Show a David Gore.
7: Čago Belo.
6: Ve čtvrtek od 19 hodin na Rádiu Beat.

0: Studio Beat. Matrace Řešeto, český výrobce matrací s 25letou tradicí. Díky unikátní technologii děrování mají naše matrace maximální prodyšnost a komfort. Řešeto, české děrované matrace, které dýchají. Pro ty, kteří od spánku očekávají víc než jen kompromis. Všechny typy matrací najdete na řešeto.cz. Radio B. Počasí.
1: Dnes má být převážně slunečno, během dne na severu a severovýchodě přechodně až oblačno a později odpoledne a večer, zejména na jihozápadě a jihu, bude oblačnost částečně přibývat. Teploty 20 až 24, na jižní Moravě 27 stupňů. Zítra oblačno až polojasno, místy zataženo, zejména na jihozápadě a východě ojediněle déšť. Teploty 22 až 26, na jižní Moravě 29 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Fotbalisté Olomouce porazili v šestém kole první ligy Pardubice 3-1 a posunuli se na třetí místo tabulky. Perníkáři zůstávají předposlední s jediným bodem. Brno Teplice 2-0 a je sedmé, soupeř devátý. Basketbalistky podlehly v přípravě Turecku 52-62. Před zářijovým mistrovstvím světa si v Istanbulu připsali ve čtvrtém testu první porážku. Poslední prázdninový týden přinese postupné oteplení. V pátek se do Česka krátce vrátí tropické teploty, na Moravě může být až 32 stupňů. O víkendu dorazí studená fronta s deštěm a místy i bouřkami, teploty klesnou k 25 stupňům. Turistické autobusy na Zlaté návrší v Krkonoších letos skončí dřív kvůli uzavírce silnice. Z Horních Míseček budou jezdit už jen do konce tohoto týdne. Více o uzavírce liberecký hejtman Půta.
2: Dlouhodobě připravujeme rekonstrukci krajské komunikace druhé třídy, která vede z Horních Míseček právě až na Zlaté návrší. Byla vybudována za první republiky, především z vojenských účelů, není v úplně dobrém stavu. A ta dohoda je, že vlastně po konci hlavní letní sezóny, tedy od 1. září, by tam během dvou měsíců měla proběhnout nějaká rekonstrukce asi za 20 milionů korun, díky které se ta silnice dostane zase do dobré kondice a ta autobusová doprava se tam zase v příští sezóně vrátí.
1: A nakonec, extrémní vedra v Itálii mění termíny sklizně hroznů pro výrobu šumivých vín. Letos se začalo až o 10 dní dříve než loni a kvůli vysokým teplotám tam pracují i v noci. Zprávy z úkonce a z redakce vám přejeme hezké pondělní dopoledne, přichází Ozzy.
0: Radio B. Classic Rock.

Rádio Beat. Rocková muzika, kterou nikde jinde nenajdete.

To byl Lesní manekín, Katapult na beatu, za 7 minut už bude 10:30 dopoledne, zítra nás čeká předposlední, jestli jsem to dobře odpředkoval, léto jako živé, v pátek končíme, protože v pátek vlastně dojedeme tento týden a skončí prázdniny, jakoby. Zítra, kdybych měl napovědět těm, kdo by si to chtěli pustit po 9. hodině, hnedka po kachně začínáme, tak zítra to budou nahrávky z Niedersachsenstadionu v Hanovru, také z Wembley z Londýna a v neposlední řadě také z Fóra v Los Angeles. A uděláme to tak, protože se blížíme ke konci léta jako živého, že kdo mi podle této nápovědy a podle této indicie jako první napíše, co je to za kapelu, která zítra bude mít koncert, tak ode mne vyhraje 9-voltovou vybitou baterku, kterou když oblíznete, tak už vám vůbec jazyk brnět nebude.

0: Tak celkem do toho klavíru mydlí Queen a Somebody Love v živé verzi v programu Rádia Beat. 5 minut po 10:30 dopoledne. Za chviličku Doors, taky Steve Vai a nebo Judas Priest. Připravené jsou menšinové sporty. Petr Šimáček si v ní bere na paškál volejbal, freestyle BMX, vodní slalom, biatlon a cyklistiku. Za chvilku.
1: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte některé z našich jeskyních komplexů v Čechách, přesvědčíte se, že je to pravda. Koněpruské jeskyně, Chýnovská na Táborsku, Boskovské dolomitové jeskyně v Českém ráji. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.
2: Padi vrchní, platím. Je, vy máte ale kukadlo.
3: Ti dám kukadlo, ukáž. No prosím tě, takhle vypadáš? Vždyť máš na tom lístku jen malý pivo.
4: Nenechte se zmást. I takové malé pivo kolikrát dokáže velké věci. A to je dobře. Alespoň je z čeho vybírat. Naděje Beatle. Mladé kapely, nové nahrávky, klipy i klepy. Zajímavá česká muzika. Prostě
2: malý piva, no ne.
4: Prostě naděje Beatle. Zítra od 7 večer na Beatle. Menšinové sporty na Rádiu Beat.
5: Naše volejbalistky podlehly na mistrovství Evropy v Brně Srbsku 1-3 na sety. České reprezentantky před vyprodaným hledištěm utrpěly první porážku na turnaji. Dnes je volný den, zítra hrají s Ukrajinou a ve čtvrtek s Bulharskem. Freestyle BMX cyklistka Iveta Miculičová obsadila na mistrovství Evropy v disciplíně park 4. místo. Od medaile v německém Darmstadtu dělilo necelých 1,5 bodu. Biker Ondřej Cink obsadil ve světovém poháru v cross country horských kol ve francouzském Leže 24. místo. Závod mužů vyhrál domácí Boječis před Van der Poelem. Vodní slalomářka Antonie Galušková ovládla český pohár kajakářek, vyhrála 4 ze 6 závodů. Mistry republiky do 23 let se pod Lipnem stali Tereza Kneblová, Lukáš Kratochvíl, Matyáš Novák a Barbora Ondráčková. Biatlonistka Tereza Voborníková vyhrála tradiční letní biatlonovou exhibici v Drážďanech. Triumfu jí pomohla přesná střelba a rychlý běh. Cyklista Philipsen vyhrál závěrečnou etapu a ovládl celý závod kolem Beneluxu. Pavel Bittner byl 16., Tomáš Kopecký 20. a Matyáš Kopecký 63. To byly menšinové sporty.
4: Rádio B.

0: Na mistrovství světa Quackadel skončila tahle skladba na prvním místě, jmenuje se Tender Surrender. Steve Vai je ten, kdo nohou upravil tuhle perfektní hru na kytaru. Je, nebo jsou 2 minuty po 10:45 dopoledne. Minulý týden jsme jeli býťáckou pumpu, byli jsme v Turnově v Měšťanském pivovaru a říkal jsem, že to nebude dlouho trvat a opět půjdeme s mobilním studiem ven. Tentokrát jdeme další díl naší akce Born to Ride, Born to Beat v Bikers Crown. V pátek 28. budeme v Plzni, v prodejně Bikers Crown, v Plzni na Lochotině, na Studentské. Mobilní studio bude obsluhovat Standa Rubáš a mezi 12. a 14. tento pátek. Kdo z vás do Bikers Crown v Plzni na Lochotině přijde, tak si bude moci poručit muziku na přání, sdělit svůj zkaz do éteru, tam odsud budeme ty 2 hodiny vysílat živě do celé České republiky. Kdo přijedete, ať už na motorce, autem, pěšky, na kole, tak se budete moci podívat, co mají všechno nového v prodejně Bikers Crown a rovnou, jak říkám, to vyřídit i co se týče rádiového vysílání. Těšíme se na to, pátek 28, Plzeň, Bikers Crown, Lochotín, teď Doors, ty tam nebudou, páč.
1: Přesně.

0: To byla Kolej Yesterday od Michala Prokopa a Framus 5 v programu Rádia Beat 4,5 minuty před 11. dopoledne. Za chvilku Stouni, taky Stromboli. Budeme hrát Toma Pettyho anebo jednu z dalších skoro 8-minutových skladeb od skupiny Beatles. Doprava.
1: Píťáci na čtyřech kolech.
0: Na dálnici D1 na 194. kilometru na nájezdu na dálnici ve směru na Prahu, je to u Brna, taky bouračka dodávky a kamionu. Pozor na D8 na 45. kilometru ve směru do Prahy, je bouračka osobního auta a na místě zasahují všichni z integrovaného záchranného systému. Pozor na D35 na 283. kilometru směrem na Olomouc. Pravý pruh tam stojí kvůli bouračce dodávky a nákladňáku. V Praze v Kukulově ulici se srazila dvě osobní auta, v Náchodě v Pražské ulici šetří havárku nákladního a osobního auta a na Děčínsku v Krásné Lípě v Kyjovské ulici vyšetřuje právě teď policie bouračku dvou osobních vozů.
1: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Beat.

0: Rádio B. Počasí.
1: Dnes má být převážně slunečno, během dne na severu a severovýchodě přechodně až oblačno a později odpoledne a večer, zejména na jihozápadě a jihu, bude oblačnost částečně přibývat. Teploty 20 až 24, na jižní Moravě 27 stupňů. Zítra oblačno až polojasno, místy zataženo, zejména na jihozápadě a východě ojediněle déšť. Teploty 22 až 26, na jižní Moravě 29 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Nikola Bartuňková dnes postoupila na tenisovém turnaji v Monterey z prvního kola do osmifinále. Přišla přes Ružičovou a o postup do čtvrtfinále si zahraje s nasazenou Potapovovou. Fotbalový brankář Lukáš Horníček při premiéře v anglické lize pomohl Newcastlu k remíze s Liverpoolem 2-2. Vyrovnavací gól dostal z penalty v nastavení. Premiér Babiš podpořil rychlé rozšíření Evropské unie o země západního Balkánu. Černá Hora by podle něj mohla vstoupit do EU v roce 2028 a Albánie o rok později. Zároveň chce rychlejší rozšíření Schengenu, včetně Srbska. Na českých polích přibývá soji, které vyhovují vyšší teploty. Letos se její pěstební plocha rozšířila na rekordních 34 tisíc hektarů. Soja má široké využití, podobně jako řepka. Více prezident agrární komory Doležal.
2: Plodina, která ty vyšší teploty snáší trochu lépe a dokonce je to i žádoucí třeba, aby dozrála, aby ty vyšší teploty byly. Jo, takže u té soji si myslím, že se bude objevovat třeba víc. Koneckonců soje s olejnina stejně jako je řepka.
1: A nakonec Čína odložila start měsíční sondy Chang'e 7. Raketa Dlouhý pochod 5 podle úřadů zatím nesplňuje potřebné podmínky. Sonda má na jižním polu měsíce hledat vodu jako součást příprav na přistání čínských astronautů do roku 2030. Po zprávách vám popřejeme hezké pondělí a pustíme Iron Maiden.

To byl hlas Báry Masykové, naší spoluhráčky v Máme rádi Česko. Stromboli v programu Rádia Beat minutu, minutu a půl po čtvrt na 12 dopoledne. Máme novou šestici mezi půlnočními deskami. Tentokrát jsme písmeno A vystřídali s písmenem B. Je to divný, že jo, tak jak to jde v abecedě. A jsou tam tedy všechny kapely, jejichž název začíná písmenem B, jako blbec. Beatles, Bon Jovi, Buckminton, Overdrive, Blind Guardian, Black Country Communion a Blue Oyster Cult. Zatím vedou Beatles s deskou Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Jako poslední s deskou Agents of Fortune jsou právě Blue Oyster Cult. Zatímco Beatles mají 115 hlasů za pár hodin vašeho beatáckého hlasování, tak Blue Oyster Cult pouhých 28, ale dobře si vedou i Bon Jovi, dokonce i Buckminton Overdrive. Můžete se na to podívat, buďte mezi prvními, až do neděle 30. srpna do půlnoci můžete v téhle anketě dát hlas té desce, kterou byste rádi slyšeli z našeho éteru. To, co tento týden naklikáte, tak si příští týden pustíme. Dvě desky, které získají nejvíc hlasů, tak půjdou příští týden do éteru, jedna v úterý a druhá ve čtvrtek, tak jak se sluší a patří. Kdyby to teď končilo, šli by do éteru Beatles a Bon Jovi, ale může to skončit jinak, jak říkám, rozhodne se až o půlnoci v neděli 30. srpna. Celou anketu najdete na titulní stránce našeho webu radiobeat.cz. Beatles zrovna budeme hrát za chvilku. Teď je tu s albem, ne s albem, ale s písní Learning to Fly, pan Tom Petty.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: Nová skladba skupiny Beatles je nezvykle dlouhá, jmenuje se I Want You, She's So Heavy a věřím tomu, že když ji Beatles zahráli, hráli nebo nahrávali, tak jako ono musela sedět někde bokem a zívat, jak to bylo dlouhý. Teď je 11:30 za 30 vteřin, za chviličku Aleš Brichta, taky Simon a Garfunkel anebo Rem Jam na beatu.
1: Kufry?
2: V autě.
1: Pasy?
2: V autě.
1: Bítě?
2: V autě.
3: Taky máte bítě? Objednejte mu bítové bodičko a na auto nezapomeňte nalepit vkusnou samolepku. Všechno potřebné je na klub.radiobeat.cz.
4: Oslavte 85 let ikony Jeeping 2026. Sraz Jeepů, jízdy v terénu, muzika, dětský program i bohatá tombola nakonec.
5: Sraz fanoušků a majitelů americké legendy.
4: Jeeping 2026. Od 11. do 13. září Adventureland Bělá pod Bezdězem. Zařaď čtyřkolku a doraž. Info na www.klubjeep.cz. Lupeny na QR ticket.
6: Vaše žena, vaše žena!
7: Co?
6: Upadla a rozbila si bradu.
7: To nevadí, má ještě jednu. Horší by bylo, kdyby šla na bok. To by slyšela Mono.
8: A co taková zpěvačka Marie Rotrová?
3: Slyší Mono, stereo nebo snad Dolby 5.1? Už brzy to zjistíme. Uši Rádia Beat. Tuto středu od 19 hodin na Rádiu Beat. Rádio.

Si tady čtu jenom článek, který visí na našem webu. Ozzyfest nebo Ozzfest se vrací se do Birminghamu. Jak potvrdil Jack Osborne, festival Ozzfest se vrací, měl by být příští rok v roce 2027 na stadionu, na fotbalovém stadionu v Birminghamu, na domácím stadionu, tedy Aston Villa. Podrobnosti, jak se k tomu dostali a proč a jak a tudy a tamhle, tak najdete přímo na titulní stránce našeho webu. Jack Osborne, tak jako rodiče Ozzy a Sharon Osbornovi ten festival založili, tak Jack chce pokračovat v této tradici a v roce 2027 uspořádat další tedy Ozzfest. Kdo tam bude hrát? Zatím ještě, aspoň tedy, co jsem tam dočetl ten článek, se neví, ale kdo by tam mohl hrát? Samozřejmě jenom ty největší kapacity. A protože to do Birminghamu není daleko a protože spousta z vás do Birminghamu zavítala vlastně na ten poslední koncert Ozzyho Osborna Black Sabbath, po kterém, já nevím, 14 dnů, 3 neděle se na to vykašlal a opustil nás, tak je to blízko. Spousta z vás určitě na Ozzfest vyrazí. Ty původní informace máte na našem webu radiobeat.cz. Za chvilku Van Halen, jestli ještě to domluvím, a Omega právě teď.

0: Tohle byl Van Halen na beatu, za dobrých 6 minut bude 12 hodin. Doufám, že je připravený Pepa Lábus na zpravodajský přehled dne. Hned po přehledu bluesová 12, na to Dare Maker od Led Zeppelin, taky Brian Adams anebo Kennedy Heat.
1: Býťáci na čtyřech kolech.
0: Pozor, na dálnici D1 na 210. kilometru od Vyškova směrem na Brno, v levém jízdním pruhu je bouračka dvou osobních aut. Dálnice D1 ještě jednou, na druhém konci na 21. kilometru ve směru na Prahu je bouračka nákladního a osobního auta. Na Zlínsku jedete-li z Vizovic směrem na Vsetín po 69. v obci Lutonina se srazila tři osobní auta. Pozor také na sedmičce z Prahy na Slaný u sjezdu na letiště, tak je spadlá plošina z nákladního auta, policisté jsou už na místě. V Prostějově v Říční ulici se srazilo osobní auto s motorkářem a v Opavě v Hlučínské ulici vyšetřují bouračku dvou osobáků. Píťáci, prosím, jezděte opatrně.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním píťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Rádio Beat. Počasí.
1: Hezký den vám přeje Pepa Lábus. Dnes bude jasno až polojasno. Během odpoledne a večera bude oblačnost přibývat. Maximální teploty dosáhnou 24, na jižní Moravě až 27 stupňů. Ty zítřejší budou podobné. Hlavně na Moravě a ve Slezsku a jeho západě Čech se místy vyskytnou přehánky nebo déšť.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Fotbalisté Olomouce porazili v šestém kole první ligy Pardubice 3-1 a posunuli se na třetí místo tabulky. Jejich soupeři zůstávají předposlední s jediným bodem. Brno Teplice 2-0 a je sedmé, soupeř devátý. Novým trenérem fotbalistu Plzně se stal Radoslav Kováč. Na lavice Viktorie nahradil odvolaného Martina Hiského. Kováč podepsal smlouvu do konce sezóny s opcí na další dva roky. Poslední prázdninový týden přinese postupné oteplení. V pátek se do České republiky krátce vrátí tropické teploty. Na Moravě může být až 32 stupňů. O víkendu dorazí studená fronta s deštěm a místy i bouřkami. Teploty klesnou k 25 stupňům. EET se vrátí už v lednu a aktuálně o tom ví většina podnikatelů, jen necelá třetina z nich ale věří, že systém bude připraven bez úprav. Nejčastěji se bojí administrativní zátěže a nákladů na nové technologie. Ode dneška můžeme začít objednávat 3měsíční státní dluhopisy z druhé emise dluhopisu republiky. Objednávky jsou možné do 4. října přes elektronický majetkový účet nebo na pobočkách ČSOB. Stíhací letoun Gripen se z dosud neznámých příčin dnes zřítil u maďarského Szolnoku v centrální části země. Pilot se katapultoval. Nehodu švédského stroje v maďarských službách potvrdil maďarský premiér Maďar na Facebooku. Tolik ze zpravodajského přehledu dne. Teď už si vychutnejte bluesovou dvanáctku na Rádiu Beat.
0: Rádio Beat. Bluesová dvanáctka.

zpívá nové Spy, já nemohu, ale já bych spal během minuty, bychom se měl bublinu u huby. Skladba, která se jmenuje Ty, dvojka, Vladimír Mišík na beatu, je minuta po čtvrt na jednu odpoledne. Dneska má svátek Bartoloměj, je 24. srpna, je světový den vaflí, je mezinárodní den podivné hudby. Doufám, že tohle tady na beatu nějak oslavit nemusíme, den podivné hudby, ale co bychom se měli připomenout, že dneska je mezinárodní den degradace Pluta, tedy planety Pluto, i když od 24. srpna roku 2006, kdy tady v Praze vlastně Mezinárodní astronomická unie řekla, že už Pluto planeta není, tak od té doby Pluto planeta není, je to trpasličí planeta. Docela zajímavý bylo to, že vlastně v té době letěla k Plutu, tehdy k planetě sonda, ty byla teď mě zapte, jak se jmenovala, Horizon, sonda Horizon, která vlastně odstartovala k planetě Pluto, ale než tam doletěla ta sonda, tak se z Pluta stala trpasličí planeta, že ji Mezinárodní astronomická unie vyřadila z těch planet sluneční soustavy a tím pádem na začátku té mise ta sonda letěla k planetě, ale doletla už k trpasličí planetě. Tak, vedou se o tom spory, ty asi nikdy neskončí, o tom, jestli Pluto planeta má být, či nemá být, my to asi nerozhodneme, ale Sheldon Cooper ze seriálu Teorie velkého třesku je zastáncem toho, že Pluto planeta je. Já jsem měl Pluto vždycky rád.

0: To byl Bryan Adams, píseň, která se jmenuje Somebody v programu Rádia B. 9 minut před 12:30, co se týče pluta a výslovnosti a skloňování, jeden zajímavý telefonát.
1: Nazdar, plzeňský vývodňáku, tady Interes Alexa.
0: Nazdar.
1: Prosím tebe, ty jsi říkal, že jsi měl Pluto rád. Neměl jsi náhodou rád Pluta? Že Pluto byl kreslený pes, jak si pamatuješ v Disneyovka.
0: To si pamatuju, a jak se jmenoval ten v Nekonečném příběhu? To byl Falco vlastně, jo, ten jsem měl, to byl Falco.
1: Pluto přece byl Disneyovka, tak já myslím, že říkáš, Pluta jsem měl vždycky rád.
0: Jo, a já ale říkám Pluto, protože tady v té Disneyovce, já se ho jako moc nevybavuju, jo, ale můžu to doplnit tyhle znalosti, samozřejmě.
1: Jak jsem koukal, viděl se Inter a se odstartovali dobře italskou ligu, takže těšíme se na derby.
0: Ano, derby je hodně sledovaná záležitost, pozor, tentokrát to bude hodně vypjatá záležitost, ano.
1: Ano, tak jo, tak ten je hezký, vejvoděláku, hezký den.
0: Tobě taky, čau, ahoj.
1: Ahoj.

0: Tohle byly slibovaní Kenneth Heath na beatu za okamžik Dire Straits, taky v oči, když na to přijde. Mám připravenou skladbu Child in Time od Deep Purple, ale tu uslyšíte za chviličku až po beatoskopu.
1: Kufry?
2: V autě.
1: Pasy?
2: V autě.
1: Bítě?
2: V autě.
3: Taky máte bítě? Objednejte mu bítové bodíčko. A na auto nezapomeňte nalepit vkusnou samolepku. Všechno potřebné je na klub.radiobeat.cz.
4: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte některé z našich jeskynních komplexů v Čechách, přesvědčíte se, že je to pravda. Koněpruské jeskyně, Chýnovská na Táborsku, Boskovské dolomitové jeskyně v Českém ráji. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.
3: Krásné nálezy.
5: Hlásí se vám Jaroslav Císař se 773. vydáním krásných nálezů, které je pod hlavičkou Letní roková všehochuť již 8. a předposlední částí mého letošního prázdninového seriálu.
3: Krásné nálezy Jaroslava Císaře každé pondělí od 19 hodin na rádiu Beat. Beatoskop. Výlet do světa hraček pro dospělé.
6: Hezký den vám, u Beatoskopu přeje Pepa Lábus. Meta představila nový model umělé inteligence Muse Glimmer. Jeho zvláštností je to, že není určený jen pro odpovídání na otázky. Má fungovat jako základ pro AI agenty, kteří dokážou sami provést sérii úkolů. Podle Mety může běžet přímo na osobním počítači, bez nutnosti posílat data do cloudu. Model využívá kvantizaci, aby se vešel do paměti počítače a po úpravě zabere méně než 20 GB. Dokáže pracovat s dalšími nástroji, obrázky a řešit úkoly samostatně, včetně situací, kdy se něco nepovede.
3: Beatoskop.
6: Na evropské silnice brzy vyrazí taxíky bez řidiče. Americký Uber a čínská firma Pony AI vyvíjející technologii pro samoředitelná auta oznámili, že do Evropy nasadí víc než 2000 takových vozů. Nazývají se robotaxi. Obě firmy zároveň chtějí spolupráci rozšířit i na Blízký východ.
3: Beatoskop.
6: Astronomové objevili kosmické těleso, které je aktuálně nejrychlejší známou hvězdou Mléčné dráhy, nese označení S301 a navíc obíhá kolem supermasivní černé díry Sagittarius A ve středu naší galaxie. Detekována byla pomocí interferometru VLTI na observatoři Paranal v chilské poušti Atacama. Při svém nejbližším průletu kolem černé díry o hmotnosti 4 milionů sluncí se pohybuje rychlostí asi 25 000 km za sekundu, tedy 100 000 krát rychleji než komerční letadlo. Beatoskop je v závěru, po něm si poslechněte další kvalitní Big Beat na rádiu Beat.

0: Sabachad in Time s tím Breiglem na konci, Deep Purple na beatu, za 5 minut bude 1:45 odpoledne. Mám tady z aplikace Býťácké hlasovou dopravní zprávu od Radima, který ví o bouračce v Praze na Kbelské.
1: Ahoj vejvodáku, Radim. Na Kbelský směrem z města na D8 se stala dopravní nehoda. Osobák to nedobrzdil, ťuknul do kamionu zezadu. Ještě tam nebyli ani policajti, když jsem jel okolo a cukal jsem to od Hloubětína. Ahoj.
0: Radimovi děkujeme, máte-li i vy něco k dopravě, můžete stejně jako Radim využít naší býťáckou aplikaci, namluvit dopravní info přímo do vašeho mobilního telefonu a přes aplikaci jedním jebem odeslat přímo sem do studia. Oči za chvilku, Dire Straits, právě teď.

0: Foo Fighters v programu Rádia Beat, 4 minuty před 13. Za chvilku Pepa, zprávy po zprávách Def Leppard, taky Creedence Clearwater Revival, nebo Accept, nebo Maila Hlavsa taky.
1: Býťáci na 4 kolech.
0: Pozor si dávejte na dálnici D1 na 210. kilometru, jak už od nás víte, od Vyškova směrem na Brno. Je tam nehoda v úseku, kde se pracuje na silnici, bouračka je v levém jízdním pruhu, kterým neprojedete. Je to havárka 2 osobáků a zdržení kolem 15 minut. Na dálnici D5 na příjezdu do Prahy úplně na konci, na 0. kilometru v jednom jízdním pruhu je bouračka nákladního auta. V Praze v ulici Zálesí, kousek od Thomayerovy fakultní nemocnice, srazilo nákladní auto chodce, na místě už zasahuje rychlá. Pozor, v Mladé Boleslavi v Ptácké ulici se srazil autobus a osobák, i tady zasahují hasiči, záchranka a policie. A ještě Prostějov, ulice Marie Majerové je blokovaná havárkou 2 osobních vozů.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Radio Beat. Matrace Řešeto, český výrobce matrací s 25letou tradicí. Díky unikátní technologii děrování mají naše matrace maximální prodyšnost a komfort. Řešeto, české děrované matrace, které dýchají. Pro ty, kteří od spánku očekávají víc než jen kompromis. Všechny typy matrací najdete na řešeto.cz. Radio Beat. Počasí.
1: Hezký den vám přeje Pepa Lábus. Dnes bude jasno až polojasno. Během odpoledne a večera bude oblačnost přibývat. Maximální teploty dosáhnou 24, na jižní Moravě až 27 stupňů. Ty zítřejší budou podobné. Hlavně na Moravě a ve Slezsku a jeho západě Čech se místy vyskytnou přehánky nebo déšť.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Hokejisté Komety Brno vyhráli Dolmetten Cup v italském Neumarktu. Ve finále porazili švýcarský Zug 3-2. Litvinov pak na Vinčgau Cupu skončil třetí po porážce s italským Pustotalem 1-3. Vláda dnes schválila novelu zákona o doplňkovém penzijním spoření, které má zatraktivnit spoření na důchod hlavně pro mladší klienty. Ti by mohli dostávat od státu vyšší podporu. Změnit se má i způsob investování a výše poplatků. Návrh teď posoudí parlament. Kabinet také řeší odchod České republiky z podsovětské organizace Intersputnik. Naváže tak na návrh předchozí vlády Petra Fialy, který se nestihl projednat. Koalice spolku SOS Český ráj vyzvala státní instituce, Liberecký kraj a obce, aby se místo severní varianty postavila varianta jižní. Poté, co musí ředitelství silnic a dálnice znovu nechat zpracovat posudek vlivu na životní prostředí EIA na úsek dálnice D35 z Turnova do Ulibic, se domnívají, že je severní trasa kvůli množství překážek neproviditelná a nelze v ní pokračovat. Spojené státy zrušily společné námořní cvičení s jihokorejskými silami naplánované na příští měsíc. Washington to zdůvodnil omezenou dostupností amerických námořních sil způsobenou pokračujícím konfliktem s Íránem. Dnes to oznámilo jihokorejské námořnictvo. To byly zprávy. Po nich si poslechněte Def Leppard na Rádiu Beat.
0: Classic rock.

klasický rock. Rádio Beat.

0: To je pro všechny revival kapely Pink Floyd, takový klávesákův sen Welcome to the Machine. Pink Floyd na beatu, minutu před 1:30 odpoledne, za okamžik uslyšíte Erika Claptona, Badfinger anebo UFO.
1: Oslavte 85 let ikony G-Pink 2026. Sraz Jeepů, jízdy v terénu, muzika, dětský program i bohatá tombola nakonec. Sraz fanoušků a majitelů americké legendy. G-Pink 2026. Od 11. do 13. září Adventureland Bělá pod Bezdězem. Zařaď čtyřkolku a doraž. Info na www.klubjeep.cz. Lupeny na QR ticket.
2: Když byl ještě malý chlapec, nezajímali ho mušketýři, ani trpaslíci, ani oříšky pro Popelku. Bavil ho fotbal, některé knihy od Base a tak trochu matematika.
3: Pojď k tabuli a pověz mi, kolik je 5 + 5.
4: 11.
3: Zkus si vyndat ty ruce z kapes. A no a teď počítej znovu.
2: Inu, některé věci se s věkem nemění. I to šťastné číslo mu zůstalo.
5: 11 + 11.
2: A Martin Vysušil. Aneb 11 skoro zapomenutých skladeb z rockové historie. Pěkně jedna za druhou. Osvěžte si paměť. 11 + 11. Už dnes večer
5: 11
2: na rádiu Beat.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

Tohle jsou Badfinger v programu Rádia Beat. No Matter What je píseň, která teď asi 3 minuty před 3/4 na 2 dohrála. Zítra nás čeká úterní léto jako živé a pak už bude jenom středa, čtvrtek, pátek, což při pohledu do kalendáře zjistíte stejně jako já, ale my jsme s létem jako živým, tedy s živákama mezi 9. a 10. každý všední den začali na začátku prázdnin a to je jako kdyby to bylo před 14 dny, ale vůbec ne. Tento týden je poslední prázdninový, nás čeká tedy poslední 4 koncerty, úterý, středa, čtvrtek, pátek a ten zítřejší mezi 9. a 10. pro fančmekry, pro posluchače Rádia Beat bude skutečně jako par excellence, já to říkám skoro u každého toho živáku, ono to tak je, ale zítra vy, co máte rádi takový ten art rock, takovou tu britskou muziku, která jakmile se rozezní, navíc jak si představíte ty muzikanty, nechci jako aby to profláknout, která kapela to zítra bude, tak věřím tomu, že 99%, možná 100% z vás bude zítra spokojeno. Hned po 9. hodině pokachně poslouchejte živák, koncert v rámci léta jako živého. Jiří Schillinger za chviličku, Ozzy Osbourne právě teď.

0: Tohle byly YouTube a Without Without You, tedy volně přeloženo, podívej se, buď to půjdeš se mnou, nebo půjdu bez tebe, rozhodni se sama. Připraven na příchod sem do studia je Pepa Lábus, má připravené zprávy, po zprávách potom Standardu Báš a Hodina tupláků s tím, že první tuplák dneska bude se skupinou ZZ Top. Ode mne správně dopravní informace.
1: Býťáci na čtyřech kolech.
0: Stále platí upozornění na provoz na dálnici D1 od Vyškova směrem na Brno. Na 210. kilometru je dopravní nehoda dvou osobních automobilů. Levý jízdní pruh je neprůjezdný a to zdržení je stále kolem 15 minut. Pozor na Liberecku, jedete-li z Jablonného na Chrastavu po 13. u Rinoltic je dopravní nehoda, osobní auto trefilo dopravní značku. Na 51. v Hodoníně, což je Bratislavská ulice, se jezdí kivadlově pouze jedním pruhem kvůli srážce nákladního a osobního auta. Hradec Králové, Dvorská ulice, vážná bouračka osobáku a motorkáře. Na místě už zasahuje rychlá, jsou tam také hasiči a policisté. V Prostějově v ulici Marie Majerové mezi křižovatkami ulic Kopečného a Krumlovského je dopravní nehoda osobního auta a na Českolipsku ve Cvikově v Pivovarské ulici vyšetřuje policie bouračku dvou osobních aut. Vývodák vám přeje šťastnou cestu s rádiem Beat.
1: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Beat.

0: Radio B. Počasí.
1: Hezký den vám přeje Pepa Lábus. Dnes bude jasno až polojasno. Během odpoledne a večera bude oblačnost přibývat. Maximální teploty dosáhnou 24, na jižní Moravě až 27 stupňů. Ty zítřejší budou podobné, hlavně na Moravě a ve Slezsku a jeho západě Čech se místy vyskytnou přeháňky nebo déšť.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Prezident Evropské fotbalové unie Alexander Čeferin nebude příští rok ve volbách usilovat o pozici šéfa Mezinárodní fotbalové federace. Zároveň věří, že současný předseda FIFA Gianni Infantino bude mít jiného silného protikandidáta. Slovinský funkcionář to řekl v podcastu The Rest is Politics. Technici na poli u Polštátu na Přerovsku uklidili trosky 30 metrů vysoké větrné elektrárny, která spadla ve čtvrtek. Kovové části budou recyklovány. Větrník byl součástí parku se 4 větrnými elektrárnami. Štátská radnice vyžaduje kontrolu technického stavu zbývajících 3. Okolnosti pádu prověřuje policie. České vrtulníky a H1Z v Polsku se po měsíc dlouhé pauze vracejí do vzduchu. Armáda na síti X uvedla, že vrtulníky splnily všechny předepsané podmínky a opět drží pohotovost. Vyšetřování tragické nehody pokračuje. Armáda o pozastavení provozu všech strojů typu H1 rozhodla minulý měsíc v reakci na tragickou nehodu vrtulníku na 22. základně vrtulníkového letectva v Náměšti nad Oslavou. Části západního Středomoří dnes čekají mimořádně silné bouřky. V Katalánsku a na jihu Francie hrozí nebezpečné supercely s obřími kroupami, přívalovými srážkami a nárazy větru přes 100 km v hodině. Evropská bouřková organizace Estofex proto pro část oblasti vydala nejvyšší stupeň varování. Tolik ze zpráv. Teď už si vychutnejte hodinu tupláků. Na Rádiu Beat.
0: Tuplák. Tuplák. Hity. A hlavně méně známé kusy. To jsou přísady do našich tupláků na Rádiu Beat.

0: Takový zajímavý konec má tahle skladba, co se budeme povídat. Trošku mě to připomíná příběh jedné písně kapely Beatles. Gots to Get Paid se ovšem jmenuje tahleta od kapely ZZ Top. Minulý týden z tábora ZZ Top přišly zprávy smutné a tak jsme si, abychom to trošku mohli, řekněme, že malinko alespoň rozveselit, pustili právě ten tuplák hned na začátek od téhleté kapely a vzpomínali na staré časy, kdy všechno bylo v pořádku a všichni byli v kapele taky ještě v pořádku. ZZ Top, Game Your Love and Gots to Get Paid za námi, očkrtnuto v mém seznamu. Standa Rubáš přeje příjemné pondělní odpoledne Bartolomějům, obzvláště protože ti mají dneska svůj svátek, tak těm budeme třeba hrát hned ten tuplák další, který je před námi a bude právě od kapely Beatles. Dáme si Paperback Writer, dáme si věc nazvanou Girl.
1: Tuplák Rádia Beat. Po dvou peckách pěkně za sebou.

0: Nenáhodou pouštím tuhletu muziku a tuhletu kapelu, hlavně Uriah Heep, Look at Yourself, Been Away Too Long, už brzy se dvakrát uvidíme tady u nás společně s kapelou Uriah Heep v rámci takového toho poměrně dlouhého, ale pořád ještě taky musíme dodávat tak trošku smutně, že rozlučkového turné s kapelou Uriah Heep, The Magician's Farewell, tak se to jmenuje. No a bude to brzdit třeba 30. října tady v Praze nebo o den dříve v Ostravě v Gongu v rámci cyklu Rádio Beat Live společně se vzácnými hosty z kapely Heavy Patin. Berte to jako inspiraci, berte to jako takové poňouchnutí. Zbývá ještě 67 dní, ale to uteče poměrně dost rychle a vstupenek taky není nekonečno, takže pokud byste chtěli spolu s námi se loučit s kapelou Uriah Heep a užít si ty koncerty, které rozhodně stojí za to, tak byste na ty vstupenky měli myslet zavčasu, ne až poslední den před tím koncertem. Tuplá kapela Uriah Heep za námi, na řadě musí být česká muzika, taky že je. Dáme si Faránka s třema sestrama a se skladbami Pumpa a Slabší pohlaví. Tady jsou.
1: Tuplák. Hity a hlavně méně známé kusy. To jsou přísady do našich tupláků na Rádiu Beat.

0: Rolling Stones na rádiu Beats, Beat Sounds of Heaven, to byla ta dlouhá záležitost, podařená, která už ale před nějakým pátkem vyšla a taky zahajovala ten dnešní tuplák. Jsou prostě kapely, jsou prostě legendy tohohle toho typu, kteří, když vydávají novou muziku nebo ji připravují, tak si můžou dovolit jako single. Vydat je něco, co má délku skoro 8 minut, s tou němezeně rozhodně patří. To byla právě ta první do páru Sweet Sounds of Heaven, doprovázená ještě taky zpěvačkou Lady Gaga. K tomu druhá do páru, pochopitelně, což v tupláku jinak ani udělat nejde, a ta dohrála právě teď s délkou o mnoho kratší, 3,5 minuty má bič a tu máme právě teď za sebou. Je 3:15, pojďme si slíbit ještě jednu dvojici skladeb, tedy ještě jeden tuplák na beatu od Petra Gabriela. Dáme Salisbury Hill a dáme taky Only Us, tak se bude jmenovat ta druhá.
1: Chceš říct, soudruhu kapitáne?
2: No, vydávky.
3: Pravidelná hodina tupláků na rád.

0: práci na čtyřech kolech.
1: Peter Gabriel na beatu, ten nás dostal až na samotný konec topláku. Za čtyři budou tři a po třetí bude Pepek. A před Pepkem vám řeknu, že bude Karel Havlíček Borovský, tedy ulice Karla Havlíčka Boravského v Sokolově. To je jedna z těch, kterou mi hlásíte, jako místo, kde se vyšetřuje nějaká kolize, je dobré počítat s tím, že se bude přicpávat. To též platí v Praze ve Vídeňské, v Chebu na Americké. Tam je nehoda dvou osobních aut na 11 u Jakubovic na Šumpersku. Počítejte s nehodou dvou osobních. Aut, odklízí se následky dopravní nehody, rozumíte, uklízí se vozovka v Hradci Králové v Domečkově ulici a opatrně bych rozhodně na vašem místě jezdil i třeba po Teplicích, speciálně po Spojenecké ulici, ta se může taky přicpávat následkem vyšetřování dopravní nehody a omezení provozu. Jezděte prosím velmi opatrně.
0: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Beat.

0: Rádio B. Počasí.
1: Hezký den vám přeje Pepa Lábus. Zítra bude převážně polojasno až oblačno. Hlavně na Moravě a ve Slezsku a jeho západě Čech se místy vyskytnou přehánky nebo déšť. Maximální teploty dosáhnou 26 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Věškyně Lourdes Gloria Manuel na mítinku Diamantové ligy v Chořově vyhrála nemistrovský závod na 300 metrů, překonala dosavadní maximum Heleny Fúsové z roku 1999 o 68 sekundy. Fotbalisté Olomouce porazili v šestém kole první ligy Pardubice 3-1 a posunuli se na třetí místo tabulky. Jejich soupeři jsou 13. Brno Teplice 2-0 a je 7. Soupeř 9. Tripartita souhlasila s růstem minimální mzdy. Od ledna by proto nejnižší výdělek měl odpovídat 44,6% průměrné mzdy. Z letošních 22 400 se tedy zvedne na 24 900 korun. V roce 2028 by se pak měl dostat na 45,8% průměrného výdělku. Po tripartitě dostane nařízení ke schválení vláda. Přípravy vodního díla Nové Heřminovy na Pruntálsku finišují. Na konci tohoto roku by mělo povodí Odry získat stavební povolení. Stavět se má začít na konci roku 2027. Jako první se začne budovat injekční chodba, která bude následně sloužit jako klíčový obslužný prostor přehrady. S uvedením díla za zhruba 4 miliardy 300 milionů korun do provozu se počítá v roce 2033. 4 až 10 let natvrdo hrozí strojvedoucímu, který loni v říjnu zavinil srážku vlaku u obce Jabloňov nad Turňou v okresu Rožňava na Slovensku, když při řízení vlaku sledoval YouTube. Při nehodě se zranilo skoro 100 lidí. Vyšetřovatel ho obvinil z přečinu všeobecného ohrožení. A je po zprávách. Po nich si poslechněte Slate na Rádiu Beat.

Rádio Beat. Klasik rock. Klasik rock.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: Double Budgie. Na rádiu Bíte, jejich Brad Fan. Tahle muzika dohrála je 3 minuty před 15:30, tedy čas, kdy v pátek, touhle dobou, už budeme v dodávce, předpokládám, odvážet naše mobilní studio z Plzně, protože dávno předtím ho tam budeme přivážet a v pátek pro vás platí pozvánka, abyste se zastavili v Bikers Crown v Plzni na Studentské ulici, Studentská 55A je úplná přesná adresa, tam, kde se najde Bikers Crown, kde se dá zastavit, kde se dá projít si tu prodejnu, prohlédnout si, co tam mají, pokecat, o čem chcete, ať už to bude o motorkách nebo o něčem úplně jiném. No a hlavně si zahrát nějakou muziku takhle ještě před víkendem. Takový je plán. Plán, který se z naší strany nemění a doufám, že účast tam bude tak jako na jiných místech, kde už jsme v Bikers Crown byli, víc než hojná. Máte to na webu i s mapou, těšíme se na vás, doražte, býťáci.
1: Muzika. Oblečení pro výťáky, vybavení pro sport, volný čas a výlety. Do přírody i restauračních zařízení. Pro výťáky se slevou až 25%. klub.radiobeat.cz

0: 30 cvíček na dortu kapely Vohnout na Rádiu Beat.
1: Kapitola 25. Zlý noty na večeři. Rok 2000. Čte Honza.
2: Začalo nový tisíciletí a my jsme vydali naší druhou desku. Jmenuje se Zlý noty na večeři a je o dost jiná než ta první. Udělali jsme poměrně razantní odskok v žánru, což některý naše posluchače zmátlo, jiný nadchlo a další naštvalo. Stala se totiž ta věc, že se nám písničky z Kundaly najednou dost omrzely, přišly nám nějaký moc přímočarý a celý album takový jednotvárný. A ruku v ruce s tím z nás padalo stále víc a víc kytarových nápadů, který nebyl jenom rychlý a uřvaný. Prostě jsme přestali být tolik ortodoxní, začalo nás bavit experimentovat a být tak nějak pestřejší. Což je mimo jiný v podstatě princip, na kterým fungujeme doteď. Před samotným natáčením ve studiu jsme jezdili na soustředění k Fenkům na Vysočinu, kde jsme měli ten barák se slepicema celý pro sebe a bylo to tam hodně plodný. Svoje nápady jsme nahrávali na čtyřstopej minidisk, jehož obsluha spolu s drátováním nám zabrala víc času než samotný hraní. Teď už je to technická památka, ale tenkrát to byla novinka na trhu a pro nás úplně revoluční záležitost. Na rozdíl od kazeťáku Panasonic, na který jsme doposud sem tam ve zkušebně zaznamenávali naše pokusy, se s tím čtyřstopáčem dal pořídit poměrně kvalitnější záznam, plus tam šlo něco dohrát, upravit korekce, lehce to smíchat a podobně. Tu desku jsme pak šli natočit do studia Sono, kde nám firma zaplatila měsíc pobytu. Sono je velký a známý studio ve zrekonstruovaném zájezdním hostinci v poklidné obci Nouzov, což je kousek od ruzínského letiště, takže letadla tam někdy lítají tak nízko, že si o ně můžeš pilovat nehty. Točili tam všichni z domácí ligy i spousta známých zahraničních interpretů, jako třeba David Bowie a tak. To stavení je vážně na dobrým místě. Stojí na kraji hlubokých lesů, poblíž teče Beronka, hospoda je v baráku, nemluvě o vybavení a prostorách studia samotného, to jsme prostě byli v profesionálním ráji. Celý to natáčení naší druhý placky byla taková pracovní dovolená. Kdo zrovna nenahrával, ten se flákal na kole po okolí nebo se jel vykoupat na Beronku, protože se nahrávalo v povedeném létě, kdy vládlo dlouhodobě slunečno. A do studia za náma občas dorazil někdo z vydavatelství, aby tam poslouchal naše nový songy a mezi něma hledal nějaký slaďák, který by se mohl hrát v rádiích. Hledal bohužel marně, protože my jsme sice začali být trochu hudebně pestřejší, ale do škatulky rádiovej single se bohužel zas nic nevešlo. A tak ty lidi z vydavatelství měli ve tvářích nešťastný výrazy, protože s náma bylo trochu trápení. První desky se moc neprodalo a tahle k tomu měla našlápnuto taky. Nicméně pořád ještě měli snahu to nějak protlačit a tak sebou do studia občas vzali nějakýho novináře, jako například toho, který projevil přání zakouřit si s náma studiovej model a pak 5 hodin nehnutě čuměl zblízka do zdi. Na té desce je 11 písniček a je dost různorodá nebo nesourodá, říkejme tomu jakkoliv. Někdo jí nazval soundtrack k filmu, jakože každý pes jiná ves a tak nějak to je a tak jsme to i chtěli. To se ovšem týká hudby. Když se koukneme na texty, tak tam od první desky velký posun nenastal. Pořád nás nebavilo je dělat a pořád to byl spíš takovej náhodný generátor různých blbostí. Což je slyšet třeba hned u první písničky Zlej prcek, do který nahrál basu Marta Minárik z kapely Lucie a zařadil se tak historicky mezi naše první hosty. Měl tenkrát zrovna období bobulí, to znamená, že ve studiu pojídal nějaký indiánský semínka, po kterých byl ještě rychlejší.

Zlej prcek je veselý. Opačnou náladu má třetí písnička Šaman, kterou jsme dlouho začínali naše koncerty a spousta kámošů jí mělo z téhle desky nejradši. Je to taková zamlžená věc a odkryla jednu z poloh, ve který se doposud rádi pohybujeme. V takový lehce tajemný, jako když člověk na podzim zabloudí v hlubokém lese.

Úplně jinou náladu má písnička U nás na Nouzově. Ten název je dvojsmyslný. Jednak odkazuje na studio, kde jsme tu věc nahráli, a potom na stav našich peněženek v tomhle období. Hudba nás neživila, i když si to leckdo myslel. Každej jsme museli mít svoji práci, která dotovala tenhle poměrně časově náročný koníček, jakým kapela je. A tak já dělal v grafickém studiu, Fenek šéfa podržtašek v jedné reklamce, Zemánek kulisáka v divadle v Karlíně a Matěj to různě bastlil směsí focení různýma brigádama po barech a v letních kioscích

Pak je na desce věc, která se jmenuje FGJKA, čteno po písmenech FGJKA. Ten název vzniknul jednoduše. Měli jsme písničku bez názvu a tak jsem přišel s prostým řešením, že praštím do klávesnice a on to něco hodí. Praštil jsem, na monitoru se objevilo FGJKA, zdálo se to dobrý a tak nebylo nutný úder opakovat.

Kousek před koncem desky je písnička Čo poudala stará mama, kterou na koncertech hrajeme doteď. Čo poudala stará mama je Zemánkova solovka, ne na baskytaru, ale na mikrofon. Zemánek má hlubší hlas než my a většinou zpívá sbory, ale sem tam se stane, že si střihne celou věc. A tahle byla

0: téhle písni se nám jako host na Fujaru taky objevil legendární písničkář Vladimír Merta, který kvůli tomu přijel zdaleka z Moravy. A nesmíme zapomenout ani na třetího hosta. Chtěli jsme mít v nějakých písničkách ženský vokály, a tak manažer Dan oslovil svoji kamarádku a operní zpěvačku Hanku Bidžovskou, ukrutně krásnou holku, která nám v minisukni přijela do studia podspívat refrény a způsobila tam lehkej chaos, protože do něj vstoupila po měsíci, kdy jsme tam smrděli v celibátu. Respektive byli jsme v celibátu a smrděli. Zvukař Andy se dokonce oholil a použil deodorant. Oh. No, a pak ta deska vyšla. V médiích měly Zlý noty o něco lepší recenze než Kundala. Dokonce v tehdy populární a sledovaný český verzi hudebního časopisu Rolling Stone dostali plný počet hvězdiček a psalo se tam...
1: Desku vohnout prostě musíte mít. Pokud si ji nekoupíte, neriskujete nic menšího, než že nebudete moci poslouchat nejlepší tuzemskou desku letošního roku. Protože přesně tou druhé album Vohnoutů je. Nemá smysl srovnávat Zlý noty na večeři s debutovým albem. Rok a něco poté jsou Vohnout několikanásobně vtipnější, několikanásobně zajímavější a několikanásobně vyhranější, než byly na svém debutu. A navíc jsou zábavný tak, jako nikdo jiný v tuzemském hudebním průmyslu v současnosti.
0: Ale spoustu lidí, kteří se nás oblíbili kvůli první desce Kundala, zklamal ten odklon od rychlejch a zkreslených kytar. Dozvěděli jsme se to proto, že už tenkrát fungoval zlehka internet. A my měli webové stránky a tam lidi mohli psát komentáře. No, a jinak si na vydavatelství Sony nakonec vybrali jako single do rádií písničku Sejkonopí, o který je další kapitola.

No já bych chtěl být krásný jako Pepa Labus, ale to jsou prostě taková ta přání, která se v životě nikdy nesplní. S tímhle by ani žádný plastický chirurg nedokázal pohnout. Za námi je povídání a muzika kapely Vohnout. Za 10 minut přijde právě ten z nás nejkrásnější, přinese čerstvé zprávy. My do té doby ještě leco stihneme, krom jiného dopravu, a myslím si, že bych teď mohl říct 10 minut před celou, že je ta správná chvíle. Pokud máte nějaké dopravní postřehy, býťáci, tak je pochopitelně sbírám. Můžete mi je hlásit přes apku Rádia Beat, nebo třeba po telefonu s číslem 210 32 33 34.

0: Byťáci na čtyřech kolech.
1: Jak jsem slíbil, tak činím, Byťáci. Pepikovi otvírám svou svitničku a vám říkám, že na 55. na 43. kilometru ve směru na Hodonín je dopravní nehoda u Babic, počítejte s ní. Další jedna taková může být v Ostravě v Lihovarské ulici, tam se vyšetřuje. To mi hlásíte v Praze, pak třeba ulici Generála Šišky nebo na Míčánkách, tam máme hlášeny nějaké karamboly. V Chomutově ulice Kapitána Jaroše, to je další jedno místo, a v Chrudimi Palackého třída je další jedno místo, kde došlo ke kolizi. Jinak bych řekl, a teď to zase zakřiknu, já vím, ale že ta doprava je dneska taková letně nezvykle klidná. Možná ti, kteří stojí nad Havl Brodem, tedy mezi Havlíčkovým Brodem a Olešnou, tak by se mnou nesouhlasili. Tady v dopravní mapě na první pohled mám červené silnice, ale jinak, hele, jinak i na těch pražských odpoledně vytížených trasách je to lepší než obvykle. Tak snad nám to vydrží, jezděte opatrně.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním Byťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Radio Beat. Matrace Řešeto. Český výrobce matrací s 25-letou tradicí. Díky unikátní technologii děrování mají naše matrace maximální prodyšnost a komfort. Řešeto. České děrované matrace, které dýchají. Pro ty, kteří od spánku očekávají víc než jen kompromis. Všechny typy matrací najdete na řešeto.cz. Radio Beat. Počasí.
1: Hezký den vám přeje Pepa Lábus. Zítra bude převážně polojasno až oblačno. Hlavně na Moravě a ve Slezsku a jihozápadě Čech se místy vyskytnou přehánky nebo déšť. Maximální teploty dosáhnou 26 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Tenistka Linda Nosková se ve světovém žebříčku posunula na 6. příčku, což je její nejlepší umístění v kariéře. Wimbledonská vítězka je o jednu pozici před Karolínou Muchovou. Životní maximum se vylepšila také Sára Bejlek, které po semifinále účasti na turnaji v Cincinnati patří 29. místo. Vláda znovu schválila vystoupení České republiky z Mezinárodní organizace kosmických telekomunikací Intersputnik. Přínos organizace podle ní upadá, a to i kvůli trvající válce na Ukrajině. Organizace vznikla v 70. letech z iniciativy tehdejšího Sovětského svazu a Československo patřilo mezi její zakládající členy. Plánovaný odchod z ní navazuje na postup předchozí vlády Petra Fialy, která návrh schválila v únoru 2025. Parlament ho ale do konce volebního období nestihl projednat. Babišův kabinet tak návrh předkládá znovu. Zaměstnanci bývalé zkrachovalé hutě Liberty Ostrava pořád dluží Moravskoslezskému kraji necelé 2 miliony korun. Bezúročnou půjčku 25 tisíc korun, kterou hejtmanství poskytlo v červnu před 2 lety 649 hutníkům, dosud 90 lidí nevrátilo. Část z nich ji splácí, ale většina ještě neuhradila ani korunu. U příležitosti dne nezávislosti Ukrajiny schválila Evropská komise uvolnění 6 miliard 100 milionů korun na nové dodávky obranného materiálu pro napadenou zemi. To je v přepočtu víc než 147 miliard korun. Financování je určeno na pokrytí výdajů za systémy protivzdušné a protiraketové obrany, rakety, munici nebo radary. Peníze jsou součástí dříve schválené vojenské půjčky pro Ukrajinu v hodnotě 90 miliard eur. Víc už se do zpráv nevejde. Teď si poslechněte další klasický rock na Rádiu Beat.
0: Rádio Beat. Klasik rock.

0: way to heaven.
1: Led Zeppelin na rádiu Beat. Víte, proč nebudou Led Zeppelin na příští týden žádný z kapel v půlnočních albech? Je to jednoduché, dá se to krásně odvodit, protože nezačínají na písmenko B. A to je taková podmínka, která v té naší nové anketě, která takhle s dneškem, s pondělkem na webu rádia Beat vyběhla, tak je splněna u všech ostatních. Jsou tam Beatles a Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, jsou tam Bon Jovi a Slippery When Wet, je tam deska Head On, kapely Beckman, Turner, Overdrive, taky pro metalisty Blind Guardian, Beyond the Red Mirror, můžete hlasovat pro Blue Oyster Cult s album Agents of Fortune a taky pro Blink Country Communion s album Afterglow. Takhle vypadá šestice. Dokonce tak, jak jsem ji teďko předčet z webu rádia Beat, tak je to seřazeno, takže kdybychom to teď uzavírali, tak by vyhráli Beatles a Bon Jovi, což ale samozřejmě při pondělku vůbec nedává žádný smysl to uzavírat, máme ještě mnoho hlasování před sebou a mnoho času na to, abyste to celý překopali od zhora až dolů, protože do neděle vybíráme to, co se na Beatu bude hrát v úterý a ve čtvrtek příští týden. Já to jenom připomínám, protože je pondělí, člověk je po víkendu takový zblblé, je spousta nových věcí, které byť jsou pravidelné, nově jsou právě vypsány a tohle to je jedna z nich, je na www.radiobeat.cz.

0: Radio Beat. Muzika. Oblečení pro býťáky, vybavení pro sport, volný čas a výlety. Do přírody i restauračních zařízení. Pro býťáky se slevou až 25%. klub.radiobeat.cz.
1: Vaše žena!
2: Co?
1: Upadla a rozbila si bradu.
2: To nevadí. A ještě jednu. Horší by bylo, kdyby šla na bok. To by slyšela Mono.
3: A co taková zpěvačka Marie Rotrová?
0: Slyší Mono, stereo nebo snad Dolby 5.1? Už brzy to zjistíme. Uši Rádia Beat. Tuto středu od 19 hodin na Rádiu Beat. Rádio Beat u nás. Rádio.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

Vláďa Mišíka Flamengo, nebo jak by to četl kolega Dave Gore Flamengo, tak to je muzika, která dohrála tady u nás na beatu. Rám příštích obrazů je za námi. Mimochodem Dave Gore a American Rock Show je v tento týdnu před námi, protože ve čtvrtek právě Dave ovládne éter rádia Beat s dalším dílem svého amerického povídání a muziky, pochopitelně. Ve čtvrtek po 19. si tu American Rock Show nenechte ujít. Tak to je taková pozvánka na delší čas, ale je dobré, člověk by se měl na něco těšit a tohle může být třeba jedna z těch věcí. Pokud byste chtěli těšit se na něco v kratším časovém horizontu, tak bych měl nabídky jako Blues Image, Aerosmith, anebo teď Beatles. Help!

0: To byly Blues V4 na rádiu Beat, tak jak jsme si je slíbili před nějakou malou chvilkou. Teď je 16.56, úplně přesně, takový ten nejvyšší čas říct si, že tady budou Juraj Hip, že tady budou Stouni, že tady bude Pepa Lábus, tedy samí vrstevníci, ti se na nás chystají hned po 17.
1: Víťáci na čtyřech kolech.
0: No, mezi tím se mi mladší tady můžeme říct, jak to vypadá v dopravě. Pojďme si slíbit D55, která není nejzábavnějším místem na kilometru 43 ve směru Hodonín. Tady počítejte, že se vyšetřuje nějaká dopravní situace, která vás v cestě může zpomalit. Ostrava, Lihovarská, i v tomto místě v tuto chvíli by mělo probíhat vyšetřování nějaké té dopravní nehody, se kterou je dobré počítat. Taky D10 na 41. kilometru na Prahu, což mě vychází někde na úroveň Mladé Boleslavy, tam počítejte, že je dopravní nehoda, ozýváte se z Opavy z Hlučínské a z Hradce Králové z Hradecké ulice, tam je nehoda dvou osobních aut. Také u Terezína máme kolizi dvou osobáku, to je silnice číslo 15 v okrese Litoměřice, tam byste měli projíždět opatrně a když zkontrolujeme odpolední kolony, tak si můžeme potvrdit to, co jsem říkal, situace je lepší, než bývá v tomto čase, nikde vyloženě, že by to bylo nehybně stojící na těch obvyklých místech, to nevidím v dopravních mapách, ale počítejte nahoru na Letňany od Hloubětína, že je provoz velmi hustý, na okruhu je tradiční Chrášťany Ořech, kolona z jedné strany a řekněme, že Vestec Ořech z druhé strany, postupně to zpomaluje přes ty tunely a nejpomalejší je to právě před tím koncem omezení Ořechu, které způsobuje každodenně tenhle ten zádrhel. Jezděte opatrně.
1: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Beat.

0: Rádio B. Počasí.
1: Hezký den vám přeje Pepa Lábus. Zítra bude převážně polojasno až oblačno, hlavně na Moravě a ve Slezsku a jeho západě Čech se místy vyskytnou přeháňky nebo déšť. Maximální teploty dosáhnou 26 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu B.
1: Hokejovou reprezentaci do 20 let čeká tento týden zřejmě klíčová prověrka před mistrovstvím světa, která se uskuteční na přelomu roku v Kanadě. Představí se na turnaji ve finském Espoo. Trenérský tým v čele s Janem Tomajkem bude mít k dispozici prakticky všechny hráče působící v zámořských soutěžích, kteří poté na listopadové generálce ve Švédsku budou chybět. Krajský soud v Brně dnes ponechal Tomáše Jiříkovského ve vazbě. V ní je v souvislosti s bitcoinovou kauzou už víc než rok. Dnes ale k několika bodům obžaloby nastínil možnosti spolupráce. S policií přitom dosud nespolupracoval. Podnikatelé a živnostníci se dočkají nového portálu, kterým usnadní přístup ke službám státu i plnění povinností vůči němu. Pomoci mají i další portály, které vláda schválila ve svém novém balíčku. Ten obsahuje 11 konkrétních opatření ke snížení administrativní zátěže firem a živnostníků. Po dnešním zasedání vlády to řekl ministr průmyslu a obchodu Havlíček. V průběhu víkendu technici znovu nahodili 23 jaderných reaktorů elektrárny Pakš, které byly minulý týden měsíc vypnuty. Tím se výkon elektrárny zvýšil z jedné desetiny na víc než polovinu. Jaderná elektrárna Pakš se podle maďarského premiéra Maďara vrátí na svůj plný výkon 2000 MW ve středu. Zprávy se nachýlily ke konci. Po nich si poslechněte další kvalitní Big Beat na Rádiu Beat.
0: Classic rock.

To byli Cheap Trick na Radio Beat a jejich If You Want My Love. Tahle muzika je za námi. Zbývá nám nějaký čas do půl, ten vyplníme vlastně jednou jedinou skladbou kapely Iron Maiden, protože ona je z kategorie těch delších. Ale zároveň během toho budete mít za úkol taky nejenom, že poslouchat vysílání beatu, ale taky k tomu dělat něco dalšího. Teda pokud byste ode mě chtěli dostat lupeny, mám tady lupeny. Mám tady tradičně lupeny, které v tomto čase se objevují a týkají se akce, která pravidelně připadá na první zářijový víkend. Koná se v autokempu Buňkov v Břehách u Přelouče a jmenuje se Hillbilly's Party. Což znamená, že si můžete na místě dát stylový catering, který k tomu pasuje, protože tam je to celý písek, seno, sláma. Potom taky přičuchnout k Americe, a to díky spoustě amerických aut a motorek, který se tam objevují, pravidelně tam jezdím, takže musím z vlastní zkušenosti říct, že to není tak, že by tam stály tři auta, ale že ten kemp je narvaný právě těma americkýma klasikama motoristickýma, a ty mladší kolik krát stojí i venku, protože už se do kempu nevejdou, takže kdo má rád tohle, přijde si na své. No a do třetice, kdo má rád muziku, která k tomu tak jakože pasuje a i k tomu názvu Hillbilly's Party, tak si přijde taky na své. Třeba na trochu psychobilly v podání The Silvershine z Maďarska, budou tam Porthound z Německa, bude tam spousta právě takových těch rockabilly, psychobilly, rock'n'rollů, country rock'n'rollů, bluegrass rock'n'rollů a podobně, jako jsou tradičně čeští Slapdash, budou tam Sunnyside, Pontiac, budou tam Big Boy Band a tak dále a tak dále. Dva lupeny jsou k dispozici teď tady u nás na beatu. Stačí, když se vám podaří během těch následujících Iron Maiden dovolat sem ke mně do studia. Kdo to zkouší teď, ten ví, že už to nejde, protože jsem vypnul telefon. Číslo je 210 32 33 34 a přesně za minutu 30 ten telefon zase zapnu. Kdo tady bude první na drátě, má u mě dva lupeny.

0: Dobré, Iron Maiden, Seven Sun of Seven Sun, jak jsem slíbil, bude z dalších a byla z dalších, taky jsme si během ní krásně stihli pokecat. Standa Radio Beat?
1: No, nazdar Stando, tady Láďa, já no. Volám olívky na Hillbillies.
0: A dobře děláš, Láďo, odkud pasy?
1: Bydlím už Žďáru nad Sázavou.
0: Tak to nejseš úplně za rohem, ale zase to nemáš úplně daleko, když se to takhle
1: mám
0: že?
1: To daleko a jezdím tam každý rok.
0: No tak co bych ti tady já vypravil o tom, co se tam děje, jo, ty to tam znáš, to že? Cruising bude, uvidíme, jestli se dorazí Němci s tím šíleným Fordem, ze kterého šlehají plameny a podobně,
1: ano.
0: Že?
1: Ano.
0: Tak jo. To se krásně shodneme na tomhle tam. Dobrý.
1: Mám nějakou podmínku?
0: Podmínku máš, ale ne teď, prosím tě, to by nás všichni slyšeli. Mm-hmm. Až řeknu, tak mi řekneš adresu a na tajňáka si domluvíme předání, jo?
1: Dobře, tak jo.
0: Gratuluju a vydrž mi na drátě.
1: Ano, vydržím, díky.
0: Tak Vláďa, svoje lupeny na Hillbillies Party na letošní setkání už má, ale víte, jak to říkal Čochtan, ještě je mám schovaný. Nějaký další by se tady našli, tak když budete pozorně poslouchat, třeba přijde i vaše chvíle.
2: Muzika. Oblečení pro výťáky, vybavení pro sport, volný čas a výlety. Do přírody i restauračních zařízení. Pro výťáky se slevou až 25%. klub.radiobeat.cz Menšinové sporty na Rádiu Beat.
3: Naše volejbalistky podlehly na mistrovství Evropy v Brně Srbsku 1-3 na sety. České reprezentantky před vyprodaným hledištěm utrpěly první porážku na turnaji. Dnes je volný den, zítra hrají s Ukrajinou a ve čtvrtek s Bulharskem. Freestyle BMX cyklistka Iveta Miculičová obsadila na mistrovství Evropy v disciplíně park čtvrté místo. Od medaile v německém Darmstadtu dělilo necelých 1,5 bodu. Biker Ondřej Cink obsadil ve světové poháru v cross country horských kol ve francouzském Leže 24. místo. Závod mužů vyhrál domácí Boačis před Van der Poelem. Vodní slalomářka Antonie Galušková ovládla český pohár kajakářek, vyhrála 4 ze 6 závodů. Mistry republiky do 23 let se pod Lipnem stali Tereza Kneblová, Lukáš Kratochvíl, Matyáš Novák a Barbora Ondráčková. Biatlonistka Tereza Voborníková vyhrála tradiční letní biatlonovou exhibici v Drážďanech. K triumfu jí pomohla přesná střelba a rychlý běh. Cyklista Philipsen vyhrál závěrečnou etapu a ovládl celý závod kolem Beneluxu. Pavel Bittner byl 16., Tomáš Kopecký 20. a Matyáš Kopecký 63. To byly menšinové sporty.

Floyd na rádiu Beats, jejich Childhood's End je muzika, která dohrála tak trošku tím názvem svádí k tomu, abychom se pozvali k víkendu, kdy mnohým rodičům se přitíží a mnohým se tak jako uleví, zkrátka proto, že prázdniny jsou na konci, ratolestem začíná režim a škola se vrací. No a škola se vrací i k nám do beatového vysílání, protože i s muzikou se dají dělat různé věci, jak to říkal Jan Amos Komenský, škola hrou, to tady představí ve skutečnost, protože si ty jednotlivé předměty, hodiny a takové ty situace, které ve škole nastávaly a je úplně jedno, jestli to bylo před 50 lety, před 20 lety nebo letos, tak tady převrátíme všechny v muziku. To nás čeká během víkendu. Já vím, že je do něj daleko. A vždycky říkám, že je fajn, když člověk má takhle na konci toho tunelu nějaký světlo, na který se může těšit. No a váš víkend, kterého se dočkáme za 5 dní, si můžete právě tímhletím zpestřit při poslechu Rádia Beat.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: Jiní lidé skinné tady na rádiu Beat a jejich Simple Man, ta je za námi. Jsme na konci hodiny, další den takový Simple Man přinese za chvilku čerstvé zprávy a to budou ty dnešní poslední, tak na ně bacha, ať vám něco neuteče. Já už chystám výlet do let 60. s muzikou právě odtamtud zvaný souhrně Six O'Clock Rock a co přijde dál, to si teprve řekneme.
1: Býťáci na čtyřech kolech.
0: Teď předtím se, býťáci, pojďme podívat k aktuální dopravě, kterou mi tady hlásíte a která tady přichází ze všech možných různých stran a zdrojů. I když už se uklidňuje, pořád jsou místa, kde by člověk měl počítat se zpožděním a projíždět velmi opatrně. Třeba taková Hilmarova ulice na Praze 5, tam došlo k dopravní nehodě, teď dochází k úklidu vozovky a průjezd tam bude samozřejmě omezen. 451 u Vrbna pod Pradědem, tady máme hlášenou kolizi, dopravní nehodu, další jedna může být třeba na 57. Je to takový ten dojezd do Valašského Mezříčí od Vsetína, tam počítejte, že je dopravní nehoda. Příjezd do Bánova od Uherského Hradiště, to je další jedno místo, D10 na 41. ve směru na Prahu. To už jsme si říkali, ono je to pořád taková celkem aktualita. Počítejte, že tam dochází teď už v podstatě k došetřování dopravní nehody, to se bavíme o tom úseku na úrovni Mladé Boleslavy. Jezděte opatrně.
1: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Beat.

0: Rádio Beat. Počasí.
1: Hezký podvečer vám přeje Pepa Lábus. Zítra bude převážně polojasno až oblačno, hlavně na Moravě a ve Slezsku a jeho západě Čech se místy vyskytnou přeháňky nebo déšť. Maximální teploty dosáhnou 26 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Hokejový útočník Dominik Lakatoš už nebude v příštím extraligovém ročníku hájit barvy Mladé Boleslavy, kde strávil poslední dvě sezony na hostování z Vítkovic. Bruslaři s ním ukončili spolupráci. Klub o tom informoval na webu. Platy ve veřejném sektoru se už od příštího roku budou navyšovat podle růstu průměrné mzdy. Zcela se pak změní systém jejich tarifních tabulek, kdy bude nově mezi jednotlivými třídami rozdíl ve výši minimálně 4%. Výjimkou budou pedagogové a akademici. Počítá s tím vládní plán. Čeká se ještě na stanovisko odborů. Změna se bude týkat sociálních pracovníků, pracovníků na úřadech, v kultuře, knihovnách, divadlech, ale například i uklízeček nebo školníků. V čele úřadu pro zahraniční styky a informace vystřídá od 1. října Vladimíra Posoldu diplomat Miroslav Toman. Novinářům to pojednání vlády řekl ministr vnitra Metnar. Dodal, že Posolda mu minulý týden předal rezignační dopis a vláda souhlasila s jeho návrhem na nové obsazení funkce. Irán pohrozil zabavením nebo jiným postihem lodím, které nedodržují jeho pravidla pro plavbu v Hormuzském průlivu. Uvedl to iránský námořní úřad, který na provoz v klíčové námořní trase dohlíží. Teherán chce, aby lodě plující v Hormuzském průlivu žádali o povolení právě zmíněný úřad, který by měl do budoucna vybírat i poplatky za plavbu. Zprávy jsou v závěru. Teď už si vychutnejte hudbu zlatých 60. na Rádiu Beat.
0: O'clock rock na Rádiu Beat.

Volko bych si raději vypíchla, aby se dalo tak jako ale velmi volně přeložit v názvu téhleté písně od Rather Go Blind od Eddie James. Předtím to byly Jethro Tull a We Used to Know a předtím to byl Pepi Klábusu, takže 60. léta třikrát za sebou. Ale ten Pepik se úplně nepočítá do toho našeho součtu, protože tři mají být hlavně ty písně. Mimochodem zajímavou takovou věcí byl minulý týden takhle ke konci, protože vy, kteří posloucháte Hard and Heavy, zvlášť té závěrečné části, víte, že kolega Dave chystal festival, ten taky proběhnul, já jsem se tam zmítal v podstatě v podobě řidiče a zajímavý bylo, když jsme jezdili po republice z letiště na festival a zpátky, tak na co nám ti deathmetalisti, nejtvrdší metalisti na světě reagovali v autě nejlépe, přesně na Six O'Clock Rock. Jak začalo hrát něco takhle starého, tak se to zesilovalo a zborově se zpívalo v tom jedoucím autě. Tak to mě tak jako celkem nadchlo k tomu, že v tom Six O'Clock Rocku budeme určitě dál pokračovat. Jethro Tull, Etta James do třetí nohy, teď něco právě takového skočnějšího. Nejenom pro death metalisty. Dáme si Swinging Blue Jeans.

Radio Beat. Radio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: Radio Beat. Muzika. Oblečení pro výťáky, vybavení pro sport, volný čas a výlety. Do přírody i restauračních zařízení. Pro výťáky se slevou až 25%. klub.radiobeat.cz Beatoskop. Výlet do světa hraček pro dospělé.
1: Hezký den vám, u Beatoskopu přeje Pepa Lábus. Meta představila nový model umělé inteligence Muse Glimmer. Jeho zvláštností je to, že není určený jen pro odpovídání na otázky. Má fungovat jako základ pro AI agenty, kteří dokážou sami provést sérii úkolů. Podle Mety může běžet přímo na osobním počítači, bez nutnosti posílat data do cloudu. Model využívá kvantizaci, aby se vešel do paměti počítače a po úpravě zabere méně než 20 GB. Dokáže pracovat s dalšími nástroji, obrázky a řešit úkoly samostatně, včetně situací, kdy se něco nepovede.
0: Beatoskop.
1: Na evropské silnice brzy vyrazí taxíky bez řidiče. Americký Uber a čínská firma Pony AI vyvíjející technologii pro samoředitelná auta oznámili, že do Evropy nasadí víc než 2000 takových vozů. Nazývají se robotaxi. Obě firmy zároveň chtějí spolupráci rozšířit i na Blízký východ.
0: Beatoskop.
1: Astronomové objevili kosmické těleso, které je aktuálně nejrychlejší známou hvězdou Mléčné dráhy, nese označení S301 a navíc obíhá kolem supermasivní černé díry Sagittarius A ve středu naší galaxie. Detekována byla pomocí interferometru VLTI na observatoři Paranal v chilské poušti Atacama. Při svém nejbližším průletu kolem černé díry o hmotnosti 4 milionů sluncí se pohybuje rychlostí asi 25 000 km za sekundu, tedy 100 000 krát rychleji než komerční letadlo. Beatoskop je v závěru. Po něm si poslechněte další kvalitní Big Beat na Rádiu Beat.
0: Rádio.

0: radiobeat.cz.
1: Online poslech i pro kosmonauty na ISS.
0: Radiobeat.

Led Zeppelin a Custard Pie na rádiu Beat. Stále muzika dohrává. Já jsem před mnou chvilkou mluvil o Six O'Clock Rocku, zmiňoval jsem ten Daveův festival, který v tom uplynulém týdnu proběhnul. Několik dotazů jsem dostal, kdy a kde, co a podobně. Tak těm, kteří se ozvali, tak jsem samozřejmě odpověděl, takže ti už tu svoji odpověď mají. Ale s takovou zajímavostí, která se mi s tím tak trošku spojuje, je i třeba ten sobotní nebo páteční slivák strašlivý, který se prohnal Českou republikou, který v podstatě přečkali jenom ti šťastní, kteří byli úplně suchý. Ono už nastává takovýto období, kdy se s deštěma budeme určitě setkávat častěji, než jsme si zvykli během léta, že můžeme všude lítat v triku a bez deštníku a podobně. Tak ti, kteří by třeba se chtěli předpřipravit, až zase příště přijde zase nějaká takováhle vlna, která přinese hektolitry vody do vzduchu, tak připomenu, že stále ještě tady Patrik potvrzoval, máme na skladě reflexní pončo rádia Beat, reflexní v tom smyslu, že až půjdete v noci v tom černém ponču v dešti někde mimo obec po kraji vozovky, tak splňujete vyhlášku, protože jak na vás něco zasvítí, tak se na vás rozsvítí logo rádia Beat. Takže i takhle jsme jako na to mysleli, na ty noční návraty z hospod a podobně, a pončo, že pořídíte za bratru sympatickou cenu na našem beatovém e-shopu. Krásně ho složíte, všude se vám to vyjde, nejenom teda na cesty z hospody, aby to tak nevyznělo, se to hodí. Třeba myslím si, že i na festivaly se to výborně hodí, nebo na nějaký túry, protože je to vymyšlený, takže v tom ponču můžete běhat jen tak, nebo se pod něj vejdete i třeba s baťohem na zádech. A víc už k tomu popisu říkat nebudu, protože stejně ukázaná platí a obrázky ty najdete na adrese klub.radiobeat.cz.

Santanovic Carlos dohrává nabíto 5 minut před 19. hodinou, to je totiž přesný čas, pokud vám ukazují vaše hodinky něco jiného, tak kecaj, protože takhle to opravdu je, 18.55, tedy čas na to, abych si šel pomalu po

v 11, která měla začátek, no tak dneska to musí být konec. Konec si dáme jako druhý díl, nebo takový navazující díl k tomu minulému týdnu. Tohle všechno stihneme do půlnoci, po půlnoci repríza Hard and Heavy a tak dále. Zítra odpoledne se na vás budu těšit, býťáci.

Krásné nálezy na rádiu Beat. Vážení posluchači, vítám vás u poslechu pořadu Krásné nálezy. Hudební galerie známých, neznámých i zcela raritních rokových nahrávek od 50. let po současnost. Příjemný poslech rádia Beat vám přeje Jaroslav Císař. Vítám vás v době letošních prázdnin a dovolených u poslechu 8. a předposledního pořadu mezinárodního prázdninového seriálu, který jsem pro vás tentokrát připravil pod hlavičkou Letní roková všeho chuť. Opět dostanou prostor skladby bez ohledu na dobu jejich vzniku napříč teritorii i hudebními styly. Dnes jsem začal art rockem v podání anglické skupiny Pendragon. Vznikl už v roce 1978 původně jako Zeus Pendragon a funguje doposud i po téměř 40 letech. Na své konto si již připsala 12 studiových a 8 koncertních alb. Její ústřední osobností je stále Nick Barat, její zakladatel a zároveň kytarista, zpěvák a výhradní autor repertoáru. Spolu s ním je pamětníkem začátku kapely také basista Peter G. Po několika personálních změnách se roku 1986 sestava Pendragon ustálila. Více než doma v Británii mají Pendragon svoji silnou fanouškovskou základnu v kontinentální Evropě, a to zvláště v Polsku. V roce 1991 si založili i vlastní hejskovsky znějící vydavatelskou značku Tof Records. Tof totiž v anglickém slangu znamená sekáč nebo hejsek. Pendragon staví svou tvorbu především na albech. Z toho zatím posledního Fallen Dreams and Angels and All the Loose Ends z počátku roku 2023 na úvod zazněla skladba Red Shoes. Důkazem toho, jak čas letí, její albová novinka Suzy Quatro nazvaná Freedom podle titulní skladby, která i vyšla na pilotním singlu alba. Je to již 19. studiová velká deska Suzy a 3., kterou připravila za vydatné pomoci svého syna Lena Richarda Takiho. Ten zde figuruje hned v trojí roli, jako producent desky, spoluautor a také jako aktivní muzikant. Suzy jeho roli popisuje jako, že jí pomáhá najít cestu zpátky k sobě. Zpěvačka a basová kytaristka svou novinkou ukazuje, že už si nemusí po 50 letech působení na hudební scéně nic dokazovat. Celkově již prodala 55 milionů desek. Snad tedy v jejím případě nebude znít neuctivě, když na ní prozradím, že v loňském roce oslavila již své 75. narozeniny. Zajímavosti jejího nového alba, které vyšlo v březnu letošního roku a nahrávalo se ve známých studiích na Abbey Road, je také její spolupráce s Alicem Cooperem. Na desce si vystřihli jednu skladbu z repertoáru MC5, kde je již dnes téhle někdejší kultovní formaci konec. Z albumové novinky Suzy Quatro za vámi ze studia Rádia Beat posílám skladbu Little Miss Lovely.

0: Krásné nálezy Jaroslava Císaře na bídu.
1: James Blunt, někdejší kapitán britské armády, sloužil v jejich jednotkách mimo jiné, když byli součástí mírových sil NATO v Kosovu. V roce 2002 však odložil uniformu a vydal se na nejistou hudební dráhu. Stalo se tak na doporučení manažera Eltona Johna Todda Interlanda, když si vyslechl Bluntovi demo nahrávky. James zanedlouho získal nahrávací smlouvu u Atlantic Records a v roce 2004 představil své debutové album, které vznikalo v Americe. Měl tak famózní úspěch, který nikdo nečekal, a Jamesovi se už nejspíš nikdy nepodaří překonat. 11 milionů prodaných exemplářů, vrchol britského žebříčku i dalších 16 zemí. Dnes už má James Blunt, plným jménem James Hillier Blunt, na svém kontě celkem 7 velkých studiových desek a také 34 singlů. Za moment zazní ukázka Monsters, z předposlední z nich Once Upon a Mind z října 2019. Urodila celkem 5 singlů a tohle je jeden z nich, v pořadí čtvrtý. Jinak i tahle Bluntova hudební kolekce byla, jak se patří, vidět. Například v Británii v žebříčku patřilo 3. místo a za svůj prodej 100 000 exemplářů si vysloužila zlatou desku. V Německu pronikla do top 10, ve Spojených státech se umístila až jako 71. O rok později tahle hudební kolekce vyšla i v luxusní verzi, rozšířená o 8 skladeb. 2 nové a 6 akustické verzi. Teď již na vás na rozhlasových vlnách Rádia Beat čeká avizovaná skladba Monsters.

0: Krásné nálezy na rádiu Beat.
1: Australskou skupinu Ted Mallory Gang založil v roce 1972 anglický zpěvák a skladatel, původně však basista Ted Mallory, a pojmenoval ji po sobě. Ideálně propojovala Teddyho inklinaci k popu s hospodským hardrockem členů kapely, zosobňovaný především kytaristou Gary Dixonem, který se k téhle hudební partě, někdy označované pouze zkratkou TMG, přidal jako poslední. Průlom se souboru podařil v roce 1976 s Mallorýho skladbou Jump in my car z předchozího roku. Vyhřívala se celkem 11 týdnů na vrcholu australského žebříčku. Skupina byla aktivní až do roku 1986, kdy se rozpadla. Poté se scházela už jen příležitostně. Dva z členů souboru, kytarista Les Hall a bubeník Herm Kovak, však prapor kapely třímají do posud. Samotný Ted Mallory zemřel v září 2001 na nádor na mozku. Bylo mu pouhých 54 let. Z podnětu jeho mateřské kapely pak proběhl důstojný koncert na rozloučenou. Ale teď už na vás ve studiu Rádia B čeká slíbená skladba Jump in my car, svým způsobem vlajková loď formace Ted Mallory Gang.

0: Krásné nálezy na rádiu.
1: Mám tady pro vás jeden výjimečný hudební projekt z Velké Británie, který vznikl již v roce 1969 a aktivní je až do současnosti. Jedná se o folk rockový soubor The Steely Span, o průkopníky tohoto žánru na britských ostrovech, který již oslavil půl století své činnosti. Podle statistiku se jeho sestavou protočila více než 20 muzikantů ve 14 různých formacích. Jedinou z původní sestavy skupiny je už pouze zpěvač Maddie Priorová. Soubor založil basista Ashley Hutchins, spoluzakladatel neméně známých Fairport Convention, po tragické nehodě téhle kapely, kdy dva z jejich členů zemřeli. Maddie si vyhlédl i s jejím tehdejším hudebním parťákem Timem Hartem. Podle svých vlastních slov chtěl jít vlastní, ještě folkovější cestou, než se ubírali Fairport Convention. Steely Span již připravili celkem 25 alb. Z jejich 8. All Around My Head z roku 1975, jež je spojené se známým producentem Mikem Bettem, vám dnes prostřednictvím rádia Beat pustím titulní píseň téhle desky a také jednu z nejslavnějších v jejich repertoáru All Around My Head. V roce jejího vydání se dostala na 5. místo britského žebříčku, vydržela zde celkem 9 týdnů a pro skupinu také představovala průlom do Nizozemska a Německa.

0: Genesis na Radio Beat.
1: Jako králové rock'n'rollu bývá na propagačních materiálech uváděno trio, které se říká The Casanovas. Vzniklo v Melbourne v roce 1999 zásluhou bratrů Patrika Boyce, který byl bubeníkem, a jeho bratra Tommyho, používajícího také uměleckého jméno Tommy Love, který zpíval a hrál na kytaru. K tomu přizvali basistu Jimmy Luise. Z této zakladatelské sestavy však v současnosti zůstal v kapele už jen Tommy Boyce. Skupina vyznává přímočarý, hřmotný rock bez kompromisů a tím se vyznačuje až do současnosti. Už v roce 2000 vydala single, na řádné album si troufla až o 4 roky později, kdy už měla za sebou turné po Novém Zélandu i mateřské Austrálii. Diskografie The Casanovas dnes čítá celkem 5 studiových alb. Z toho druhého All Night Long z července 2006 zazní single s důvěrně známým názvem Born to Run. Ovšem se stejně nazvaným singlem ani albem Bruce Springsteena, které vzniklo o čtvrtstoletí dříve, má však společný pouze název. Frekvence Rádia Beat teď rozezvučí australští The Casanovas se svou skladbou Born to Run.

0: Nálezy Jaroslava Císaře na bídu.
1: Steve Hillage, britský kytarista a skladatel a hlavně věčný hudební experimentátor, se narodil v Londýně a je hlavně spojovaný s hudební scénou v Canterbury. Studoval na univerzitě v Kentu. Jeho první kapelou byli v roce 1968 bluesový Uriah Heep, který se později přejmenovali na Dieck. Jinak řada souborů, se kterými Steve spolupracoval nebo ve kterých působil, je dlouhá. To hledactví je u nich patrné a proto se i jejich styl často výrazně liší. Řada renomovaných muzikantů, se kterými Hillage na různých projektech spolupracoval, je rovněž početná. Já si tady dovolím pouze připomenout spolupráci s Mikem Oldfieldem na živém provedení jeho zásadního alba Tubular Bells v roce 1970. Při takhle rozkošatělém uměleckém záběru stačil Steve Hillage, připravil i svých 9 studiových solových desek. Vedle toho vyšlo jeho dalších 9 alb se záznamy koncertů. V dnešním vysílání Rádia Beat zazní z jeho tvorby ukázka Don't Ditch to Me. V dnešním vysílání Rádia Beat zazní z jeho tvorby ukázka Don't Ditch to Do It, která pochází z jeho 6. studiové solovky Open z roku 1979. Umístila se na 71. příčce britského žebříčku. Skladba vyšla i na singlu. Reedice alba z roku 1990 byla obohacena o 5 skladeb.

0: krásné nálezy na rádiu Beat.
1: Když mohou mít Američani svého Batmana, řekl si producent Frank Klunbar z Nizozemska, tak proč bychom nemohli mít my svého Panthermana? A hned taky učinil, včetně pořízení příslušného kostýmu. K tomu i v roce 1974 přidal pod uměleckým jménem Pantherman stejnojmenný single Pantherman na značce Polydor. Hudebně je na pomezí punku a glamroku. Aby toho nebylo málo, hraje sám i na všechny nástroje. Klunhár pod svou novou uměleckou identitou pak připravil ještě další dva singly. Tím svoji dráhu aktivního muzikanta i ukončil a naplno se věnoval kariéře producenta a hudebního novináře. Vrcholu svého působení jako hudební činovník pak dosáhl ve funkci generálního manažera EMI Music Publishing. Pantherman se vám teď na frekvenci rádia Beat představí ve své skladbě Pantherman z roku 1974.

0: Krásné nálezy na rádiu Beat.
1: Trio Eskimo Joe, soubor alternativního roku ze západní Austrálie Steve Fremantle, vzniklo roku 1997. Od té doby se stačilo stát mnohonásobným nominantem cen ARIA, které uděluje Sdružení australského hudebního průmyslu nejlepším hudebním nahrávkám, a to v kategorii alb i singlů. Nominováno bylo 35krát, palmu vítězství si odleslo 8krát. Muzika téhle formace staví na pop-punkových kořenech. Hned jejich debutové album z roku 2001 se chytlo na více než výbornou. Za své prodeje získalo zlatou desku. Eskimo Joe již mají na svém kontě 6 alb a mimo jiné i 8 EP desek. Jejich komerčně nejúspěšnější hudební kolekce pochází z roku 2006. Pyšní se tím jejich třetí velká deska Black Fingernails Red Wine. Umístila se v australské top 10 a vedle toho byla za své prodeje oceněna 4 platinovými deskami. Titulní skladba Black Fingernails Red Wine, která vyšla i na singlu a v Austrálii byla v roce 2006 oceněna i jako nejlepší single roku. Album bylo ve své kategorii na to ocenění také nominováno. Její součástí dnešní hudební nabídky Rádia Beat.

0: krásné nálezy na Rádiu B.
1: Anglický hudebník, skladatel a multiinstrumentalista John Parr je na hudební scéně aktivní od roku 1964, ačkoliv prodal 10 milionů svých alb a má za sebou podíl na celé řadě hudebních projektů, včetně třeba spolupráce s Meatloafem v roce 1984. Vždy se v souvislosti s ním připomíná hlavně píseň St. Elmo Fire, Man in Motion, která se v roce 1985 dočkala mega úspěchu. Na jejím počátku byla žádost renomovaného producenta Davida Waltera Fostera, zda by nemohl napsat muziku k připravovanému filmu St. Elmo Fire o atletu Ricku Hansenovi upoutaném na invalidní vozík. Pár s Fosterem nakonec píseň složili společně a určitě netušili, jaký v pozitivním slova smyslu vyvolá poprask. Nejen, že byla nominována na cenu Grammy, ale i její pouť hudebními žebříčky byla nevídaně mega úspěšná. Jednička ve Spojených státech a šesté místo Británii. V roce 2012 byla dokonce natočena i její revidovaná verze. John Parr má již na svém kontě 5 soulových studiových velkých desek, řadu koncertních vystoupení i další hudební úspěchy, ale píseň St. Elmo's Fire, Man in Motion, která dnes dostává prostor i ve vysílání Rádia Beat, ho zřejmě bude provázet až do smrti.

0: Úžasné nálezy Jaroslava Císaře na bídu.
1: Závěr dnešního vydání krásných nálezů nebude patřit nikomu menšímu než dvojici ověnčené řadou úspěchů na hudební scéně, a to Eltonu Johnovi a Brandy Carlileové a jejich společnému albu Who Believes in Angels z dubna 2025. Jinak se jedná o již 35. Eltonovu velkou desku, v případě Brandy 8., ale ta stačila v září 2025 do své diskografie přidat ještě 9. Elton se z Brandy, která již obdržela mimo jiné 11 Grammy a časopis Time ji označil za ženu roku 2026, poznal pracovně v roce 2021 v těžkém období lockdownu, o 3 roky později s ní ještě natočil single. Jejich společné album, které Elton označil za jednu z nejtěžších desek, co dělal, a Brandy jako neuvěřitelnou výzvu a inspiraci, vznikala jejich rukama společně. Komponování skladeb a natočení desky prý však netrvalo déle než 20 dní. Vedle obou zpěváků se na tom podílel i Eltonův dlouholetý textař Bernie Taupin a producent desky Andrew Watt. V Británii deska vévodila žebříčku, ve Spojených státech se umístila jako 9. a třeba v Německu ji patřila stříbrná příčka. Pozitivní hodnocení hudebními kritiky i nominace na udělení ceny Grammy tak jen dokreslují, že vznikla mimořádná hudební kolekce. Dnes ní zazní skladba Swing for the Fences. Příště vás pozvu k poslechu již poslední 9. části letošního prázdninového hudebního seriálu, který jsem pro vás tentokrát připravil pod lavičkou Letní roková všeochuť. Tentokrát dám prostor cover verzím skladeb The Beatles, jejichž tvorba je s odstupem řady let na hudební scénu dodnes inspirativní. Zazní v podání souboru Sherbet, The Zoot, Ricka Wakemana, Chris Duarteho, Suzy Bogusové s Chetem Atkinsem a dalších. Vážení posluchači, na setkání s vámi u poslechu dalšího pořadu Krásné nálezy na rádiu Beat se už příští týden opět těší Jaroslav Císař. Závěr dnešního vydání Krásných nálezů obstarají Elton John s Brandy Carlileovou se svou skladbou Swing for the Fences. Těžko se mi ji vybíralo, protože jejich společné album obsahuje jeden hudební klenot vedle druhého.

0: Večery u Repráku.
1: Na Rádiu B.
2: Čau dítěci, teď mi to tady hraje a nemělo by to hrát, tak já to takhle stáhnu a musím si s vámi ještě popojit, já jsem vypnul tu stopku, kterou tady mám, tak, takže ještě za chvíli si to dáme znova, samozřejmě to, co teď hrálo, no a jenom vás vítám u večera u Repráku, při poslechu večera u Repráku tady u nás na Beatu, máme pondělní večer, teď jsou 2:20, já jsem Ota Semana, budu vás provázet tím dnešním večerem až do 23:00, takže si to společně budeme užívat. Jednak si budeme pouštět muziku, ale hlavně si budeme povídat. Prostě pokecáme o všem možným i nemožným, klidně, můžete volat i nemožné věci, dáme to nějak dohromady, poskládáme ty příběhy a ono z toho něco třeba vypadne. Můžeme pokecat o tom, co jste dělali o víkendu, co máte v plánu třeba zítra, co děláte dneska večer. Můžeme se bavit i o záležitostech, které se týkají dnešního data, tedy toho 24. srpna. Dnes je Mezinárodní den vaflí. Nevím, neměl jsem vafle, už ani nepamatuju. Nicméně jsou tu ještě další možnosti, třeba co jsem zaregistroval, tak je taky Mezinárodní den nožů. V podstatě vzdávají poctu i nožům. To je den, který je vlastně známý jenom asi teprve 10 let, ale zanáší se do kalendářů i takovýhle věci jako Mezinárodní den nožů, tak proč ne? Samozřejmě to by se dalo nějak slavit, ale já bych úplně jako nechtěl být v blízkosti takovýhle party, jo? To je celkem jasný. Každopádně bych rád připomněl i to, že zítra odlétá do teplých krajin ťuhík obecný. Jo? Takhle to tu mám totiž napsaný v našem tady mysliveckém kalendáři. Tak pokud máte ťuhíka nebo pokud ho uvidíte cestou, tak mu zamávejte, letí daleko, tak ať si to třeba pamatuje a může se vrátit. Tak i na to můžeme myslet. No, každopádně pojďme se bavit o věcech vážných i nevážných. Spíš bych řekl, že by bylo lepší možná o těch nevážných, a potom si můžeme vždycky pustit nějakou tu muziku. Já myslím, že ten úvod máme za sebou, můžeme se posunout k té muzice, to, co nám tady chvíli hrálo, pak jsem to seknul, tak to byl Peter Frampton. A ten na úvod toho dnešního večera, myslím, že má svoji pozici solidní a že se sem docela hodí. Tak pojďme na to.

0: No, o to Lošo, čau.
1: Nazdar Lošo, čau. Čověče, ty ještě nespíš? Já myslím, že chodíš spát se slepicema.
0: No, slepice máme, ale...
1: Právě, proto jsem si myslel, že chodíš s nima jako, že už zalehnout a pak ráno brzo stáváš. Povídej, co nám to, chceš sdělit, no.
0: O to, ta pumpa v Turnově byla bezvadná, jo.
1: Jo. Ale... To je vždycky.
0: Od té chvíle já jsem tam přespal v autě s Liborem, jo, jo. Nebo ne, on v jednom autě, já v druhém, jo, abyste si nemysleli, vyťáci.
1: Jasně.
0: A od té doby já chcípám, čověče, nevíš co Petrovi Vojďákovi diagnostikovali? Já po té středě prostě chcípám, dneska jsem byl u doktorky.
1: A vy jste se nějak jako zblížili, jste se líbali,
0: no,
1: nebo něco
0: ne,
1: podobného, že máš
0: ne.
1: strach, že jsi něco chytil?
0: Ani jsme se necicmali,
1: no,
0: jo.
1: No tak pokud jste dostatečně daleko od sebe, tak si myslím, že to nehrozí, ne, co?
0: Já to mám dlouhodobý, víš, mně se to táhne už roky a konečně jsem se odhodlal,
1: doktorovi.
0: Jo, i doktorce, protože jo. Po dva roky vlastně teď třetím rokem mě ty vedra prostě klátí.
1: Vedra. A jo, počkej, to... a co ti jako teda je, že říká, že chcípáš, to jako je takový všeobecný poměrně, jo?
0: Slabost, bolest svalů.
1: Jo.
0: Škrábání v krku,
1: aha.
0: Teď se mi spustila rýma, kašel, hleny. No,
1: tak ale počkej,
0: patří?
1: To může být tou změnou počasí, ono už takový vedra nejsou, ochladilo se, noci jsou chladnější.
0: To já, to mám furt, já právě říkám, já jsem trpěl po tři roky, už trpím v těch největších vedrech při slunci, jo. Jenže po té pumpě už toho vedra tolik nebylo
1: jo.
0: A stejně mě to... Skolilo, dneska jsem
1: poslední tři roky, jo, říkáš.
0: No jo,
1: a koukal jsi se do občanky, pač lepší už to nebude.
0: Jo, ten, toho,
1: tam máš nějaký věk, jako rozumíš. A
0: já,
1: to...
0: jsem ještě v pubertě,
1: nebo ono to s věkem chodí, že už vlastně člověk nemá tu imunitu tak vyvinutou, takže potom, jako, když přespí v autě, ráno se probudí orosenej, tak myslím tím orosenej v tom smyslu, že na něj padne rosa, tak to není úplně jako zdravý a může se stát, že tě to sklátí, jako jo, takováhle věc, no.
0: Ale Oťas, tak to ti děkuju, jo. Která...
1: Ale dobrý, podle definice Hrabalovi, tak se myslím, že docela hodíš na správného chlapa, protože Hrabal kdysi napsal definici nejlepšího, jak má vypadat správný chlap. Má prej být vždycky trochu ožralej, trochu nastydlej a trochu smrdět močůvkou. Já myslím, že ty se vejdeš.
0: No člověče, ale od té středy já jsem neměl pivo v hubě, já nemůžu to studený, jo. Já byl v sobotu ve Vratislavicích, jo, hrůza a David Koller, bezvadný David byl perfektní,
1: jo,
0: ale to málem jsem uchcával, jo.
1: Jo.
0: Aha. No, dobrý.
1: No tak no. To je důležitý, že jsi nám sdělil, že je dobrý a až zase někde bude, tak na něj vyrazíme. Ty mi teď řekni, co budeš chtít, abych ti pustil, protože už si myslím, že už žvaníme dost
0: dlouho. Ale k těm waflím jenom, já je rád ty opatky se zmrzlinou, to nic. No tak hoď tam kysáky pro pucinu, bet.
1: Jo, to mě nepřekvapuje, že chceš kysánky. Dobře, dáme si bet a ty se kurýruj, dej si, já nevím, zázvorový čaj nebo něco podobného, ať tě to nějak z toho vytáhne, ne, co?
0: No, zatím mám prášky a bude se pokračovat. Štěry, odběry, rengeny, už mám za sebou, dobrý.
1: Tak díky, se drž, hele. Měj se, čau, ahoj.
0: Mějte se, vítězí, čau.

Radio Beat. Radio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: Večery u Repráku. Na rádiu B.
1: Já jsem tady na úvod dnešního večera u Repráku trošku zazdil kontakty, i když předpokládám, že samozřejmě drtivá většina z vás ty kontakty zná na spaměť, nebo je máte uložený ve svých mobilech, tak přesto je potřeba si to zopakovat, řekněme si na rovinu, že sem můžete do studia volat na číslo 210 32 33 34, psát SMSky můžete na 720 001 222, můžete psát e-maily na studio@radiobeat.cz, no a v neposlední řadě se můžete spojit tady se studiem přímo se mnou i přes býťáckou apku, a to jak písemně, kde tedy napíšete, odešlete, tak i ve zvukové podobě, kde namluvíte vzkaz a odešlete. Přesto naše nahrávátko je to naprosto jednoduchý. Tolik tedy k těm kontaktům, a když tady probírám přes býťáckou apku, co mi přišly vzkazy, tak jeden z nich je od býťáka Vojty, píše čau oťas a vyjadřuje se k tomu Mezinárodnímu dni nožů. Nůž nepatří do ruky ženě, která je naštvaná. Takže dáme AC/DC, jestli chceš krev, if you want blood, na rozjezd. Píše Vojta, no to bychom si mohli dát tuhle tu krvavou lázeň. A co se týče těch nožů, no tak jako nebudeme se s tím párat, že jo. Jdeme na to, tady jsou AC/DC.

nejenom černá, nejenom bílá, ale všechny barvy roku.

0: Terry.
1: Z dopravy.
0: Tak povídej.
1: Na dálnici potkala psa směrem na Vary mezi Unhoští a Velkou Dobrou.
0: Takže D6, jasně.
1: D6, přesně tak.
0: Směr na Vary, jo.
1: Ale běží tam, pak běží zpátky, tak ať si lidi dají jenom pozor.
0: Aha, nemůže se dostat přes vodidla, jo, nebo co?
1: To on by i mohl, ale ne,
0: prostě nechce.
1: To bíhá furt po silnici, lidi se ho tam snažili zahnat, já jsem se ho snažila odchytit.
0: Jasně.
1: Není tak dalších lidí, ale bohužel prostě.
0: Na dálnici velmi nebezpečná situace, to je jasný.
1: No to teda.
0: Tak ti děkuju za zprávu, chceš nějakou muziku pustit na cestu?
1: Můžeš mi tam pustit třeba Nirvánu. A nebo jestli můžu poprosit.
0: No.
1: Jestli tam najdeš kapelu Roztrhlej Dedáč.
0: To nenajdu, to jako určitě
1: to ne.
0: Dáme tu Nirvánu, jo teda.
1: Tak jo.
0: Dobře, tak jo, čau, čau.
1: Děj se, ahoj.

0: Večery u repráku. Na rádiu B.
1: Dobrý večer, tady je hospoda u kostela.
2: Hospoda u kostela. A ty se jmenuješ hospoda u kostela, nebo máš i jiné jméno?
1: Ne, já jsem Eda.
2: Eda, ahoj, jo, tak jo, tak
1: Eda,
2: čau, Edo.
1: Ahoj.
2: Rád tě slyším, Edo, hele, člověče.
1: Já jsem strašně rád, že jsem se zase dovolil po dlouhý době. Protože já to zkouším pořád i ráno na vodák, ale to se mi nějak nedaří.
2: Tam je to hodně složitý, to víš, že po ránu, hele, lidi jsou na tom telefonu zavěšený a tam nemáš skoro vůbec žádnou šanci.
1: Protože máte nejvíc posluchačů, samozřejmě.
2: Byli bychom rádi, kdyby jsme jich měli nejvíc na celém světě, ale tak nějak úplně v tomhle žebříčku bychom asi úplně na čele nebyli. Nicméně máme jich hodně a máme je rádi. Jo? Takže to je důležitý hlavně, jo? Že jsme taková komunita, taková...
1: To je úžasná, tak. Nepatříme mezi vás tady, moji hosti.
2: A ty jsi přímo majitel hospody, nebo...
1: Ne, já jsem zaměstnanec.
2: Zaměstnanec. Takže seš tam imrvére, to znamená, jako jak se říká správně česky, imrvére teda, takže...
1: Imrvére. Imrvére tady nejsem, ale nějakou dobu tady strávím v tom měsíci.
2: Jo. Ale a jako když už se v hospodách nekouří, já když mluvím takhle s chlapama, co dělají v hospodách, tak říkají, že vlastně jsou rádi, že už se v hospodách kouří, že chodí domů mnohem míň unavený, než když se kouřilo. Jak to máš ty?
1: No, já to mám tak, že já jsem nikdy nekouřil, ale jelikož dělám už restaurace, já nevím, 38 let, takže jsem začínal někdy u Pinkasu.
2: Jasně.
1: 88 roce tam se hulilo, takže když jsem přišel domů a manželka stejtila prostě ze mě z těch hadrů ten kouř, tak to nebylo nic dobrýho. Dneska si myslím, že to je jako v pořádku, že se v hospodách nekouří.
2: Toho se nedalo zbavit. To bylo jako strašný. I když tam člověk šel jenom na hodinku si sednout, tak přišel domů opravdu a byl vyuzený. A jak říkám, mluvil jsem tady se spoustou kluků, který třeba v těch restauracích dělají. A říkají, hele, od té doby já přijdu domů a pořád jsem ještě jako, že furt mám nějakou energii. Dřív jsem přišel úplně zdrchaný, zničený. A to byli kuřáci. Ale říkali, že fakt jako v tom kouři, když člověk strávil těch, já nevím, 10-12 hodin, tak to bylo strašný na ten organismus.
1: Já to můžu potvrdit a hlavně potom, když jsem měl volno a šel jsem někam do hospody a byl se zahulený, zakouřený, tak manželka okamžitě poznala, že jsem byl v hospodě, takže si mohl tvrdit cokoliv.
2: Že jsi byl v práci, jsi říkal, že jo?
1: Tak to prostě, já jsem rád, že se v restauracích nekouří.
2: Jo. Já si myslím, že zvykli jsme si na to a je to fajn.
1: Kuřáci ohrožujou ostatní lidi, kteří nekouří. Když se dáš někde 2-3 piva, tak toho nikoho neohrožuje. Ohrožuješ jenom svoje zdraví, ale kuřáci tenkrát ohrožovali i zdraví okolo, co se dělali u stolu a tak dále.
2: Co tobě a těm tvým hostům tam zahrajou?
1: My tady máme rádi hrozně Rammsteiny, klasika, co se už jsem si nechal u vás zahrát, Rosenrot, může být?
2: Jo, to víš, že jo, tak a budete tam pochodovat mezi stolama, nebo to tam dáte v sedě?
1: No, jelikož už tady moc hostů nemám, tak možná jo, možná si to dáme.
2: Takže dáš, zavelíš nástup a pochodem chod.
1: Jsem moc rád, že jsem se dovolal a já to budu zase zkoušet, jo?
2: Fajn, měj se,
1: čau. Tak hezký zbytek večera, ahoj.

0: večery u Repráku.
1: Na Rádiu Beat. Přehoupli jsme se přes 21:00, myslím tím tu večerní, takže po 21. hodině s vámi na beatu stále Ota Seman, večer u Repráku je dnes tedy až do 11 hodin k dispozici všem, kteří si chtějí prostě tak nějak pokecat takhle v tom pondělním večeru. Dáme řeč a třeba případně, když budete mít nějaký to přání hudební, tak se můžeme domluvit, že ho i splním, pokud samozřejmě to bude v mých silách. Samozřejmě taky nevždy to v mých silách může být. Nicméně, popojedeme dál, jak říkám, po té 9. večerní, budeme si za chvíli zase povídat a to jednak můžete volat na telefon 210 32 33 34, můžete psát SMSky na 720 001 222, máte-li tedy co napsat, můžete psát e-maily na studio@radiobeat.cz a vůbec nebude od věci, když využijete beatňáckou apku, kde můžete jednak psát, ale taky mluvit, vy nahrávátko, stisknete tlačítko, namluvíte vzkaz, odešlete a já se s tím tady poperu. Tak takhle nějak to tu funguje a teď si dáme Big Country.

0: Studiu Beat.
1: Ahoj Oto, tady Karlo Varák, Láďa.
2: Čau Láďo.
1: Zase tě budu něco otravovat.
2: Jo, hele, co mě budeš otravovat, člověče, to mě zajímá docela. Povídej, co, hele, jak bylo ve Varech teďka o víkendu, co bylo, byla nějaká kulturní akce, dělo se něco?
1: Ve Varech nic moc nebylo. Jsem tě... na Velasu otvírali hospodu.
2: Jo, jsem tě otázkou překvapil a nemohl si popadnout dech ani slova, viď?
1: No, protože chcíp tu pes, se dalo by se říct.
2: Tak nějak dlouhodobě je tam zakopaný někde. Někdy tam ty akce jsou, zejména když je tam bítová síň slávy, že jo? To je jasný. A to je v Lokti.
1: No jasně, no.
2: A co ty jsi teda dělal o víkendu? Ty už jsi zapomněl, je pondělní večer, to už je strašně dávno.
1: No, hele, vařil jsem, ale to nebudu probírat. Spíš to muziku, takhle.
2: Ty jsi vařil něco, za co by tě mohli zavřít, jo?
1: Ne.
2: Že to nechceš probírat.
1: Ne.
2: Dobře, tak jo.
1: Já když se někde otravuju, jo.
2: Co bys chtěl za muziku?
1: No, tentokrát budu skromnej.
2: Jo.
1: Ale... Já jsem dělal asi 10
2: takhle,
1: let.
2: Chlupatá deka je proti tobě hodně výřečná, jak kulomet, člověče.
1: Jo.
2: No, než z tebe něco vypadne, to chvíli trvá. No, zkus to, povídej.
1: No, dělal jsem 10 let rokový diskotéky. Tady ve Varech. A po okolí. A takže vždycky, když chci něco jako slyšet, tak je to něco, co zrovna nemám na CDčku nebo tak. A takže tentokrát bych chtěl slyšet The Daisies a Midnight Moses.
2: Midnight Moses. No dobře, tak jo, takže si dáme Dead Daisies. No a ty si užívej dnešní večer, jo?
1: Jo.
2: Tak se měj.
1: Děkuju.
2: Čau.
1: Ahoj.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: Večery u repráku. Na rádiu Beat.
1: Haló, tady je Renata.
2: Renata, ahoj Renato, zdravím tě, taky haló. Povídej, co ty nám dneska prozradíš?
1: Tak dneska je krásný den, jsme v kempu Velké Dáško.
2: Počkej, už je krásný večer, ne? Spíš.
1: Nebo krásný večer.
2: A kempujete, to nejsou už chladný noci takhle? Jste pod stanem nebo v karavanu?
1: Jsme v obytném autě, ale sedíme venku. A už je docela zima.
2: No, ono už ty večery jsou chladný, no, ale tak zase máte sebou určitě nějaký zimní bundy a tak, ne, na posezení. Víš, co je zajímavý, ještě jak přes den svítí slunce, ono to vylejzá normálně skoro ke třicítkám, tak ale přesto už jsem zaregistroval, že některý lidi už vytáhli zimní bundy, což teda jako stojí za to, protože vidíš, potkáváš už takový ty lidi, že jeden jde v kraťasech a tričku a druhý jde v zimní bundě, jako jo, potkávají se takhle.
1: Viděli jsme, no, máme sebou kola a na těch kolách to je taky. Někdo v kraťasách, v tričku.
2: A někdo nabalenej.
1: Ano, nabalenej.
2: Jo.
1: A jsou tady nádherný cyklostezky kolem Sázavy.
2: No, to věřím, že to může být krásný. Takže a vy takhle vyrážíte pravidelně nějak každý rok, anebo jenom tak jako teď nárazově to bylo?
1: Snažíme se, už vlastně třetí rok takhle kempujeme. Už se nám jako blíží zasloužená doba odpočinku, tak...
2: Jo. A nepřemýšleli jste, že byste vyrazili někam jako dál, myslím, jako třeba, já nevím, na 2-3 měsíce někam třeba po Evropě, nebo ještě úplně jako hodně daleko, co?
1: O tom taky přemýšlíme, ale trošku jazyková bariéra, ale už se zacvičujeme, už jsme byli v Chorvatsku.
2: Ale dneska si myslím, že je úplně v pohodě. Jazyková bariéra se dá zvládat prostřednictvím právě různých těch překladačů v mobilech, tlumočníků.
1: Ano, jasně, no.
2: Plně běžně domluvíš se a já jsem se domluvil, třeba i v Egyptě jsem se domluvil s arabštinou, jako, protože v podstatě funguje ta aplikace. Jako musím říct, že docházelo k zajímavým dohadům, jo, nebo k zajímavým překladům. Jo, když třeba jsem se domluvil s jedním šoférem, že pro mě v 10 dopoledne přijede a odveze mě do Safagi na trh, tak on mi teda řekl, on mi jako to namluvil nějak arabsky a teď jako mi to přeložilo dobře, když Bůh dá, tak pro tebe dopoledne přijedu a nakrmím tě.
1: A klaplo to.
2: Až na to krmení, jo, teda.
1: No.
2: Ale hezký. Takže vy si užíváte krásný večer pod hvězdama. Jsou hvězdy vidět?
1: Měsíc vidím. Jo. Včera to bylo jasnější, dneska jo, už...
2: Trošku mraky. Dobře, co vám zahraju tam do toho? A kolik vás tam je? Jste jenom ty a manžel nebo ještě někdo?
1: Jsme tady s manželem.
2: Jo.
1: Dneska ještě měl svátek náš vnuk.
2: Bartoloměj. No jo, člověče, ono je Bartoloměj. Bartolomějská noc.
1: Ano.
2: No. Co vám zahraju?
1: Brichtu.
2: No, a kterýho? Jakou skladbu?
1: Nechte vlajky vlát,
2: takže to bude trošku fotbalovější teda.
1: Ano.
2: Jo, dobře, nebudu se ptát, komu fandíte, protože byste někoho mohli naštvat.
1: Tak nějak.
2: Jo, dobře, tak jo, hele, užívejte dneska krásný večer ještě a dokdy jste tam, jak dlouho ještě budete kempovat?
1: Zítra už balíme.
2: Zítra balíte.
1: Pátou noc a zítra balíme.
2: Tak jo, tak šťastnou cestu domů. Měj se, ahoj.
1: Děkuji, čau. Taky, ahoj.

0: večery u repráku. Na rádiu B.
1: Mám tady další býťánský vzkaz, který přišel přes naší apku a ten se týká opět toho mezinárodního dne nožů. Ne každému tohle dá spát, je to taky ostřejší téma, že jo, to je jasný. Ahoj o to, i když já osobně žádný velký vztah k nožům nemám, přesto jsem vždycky obdivoval ty, kteří s tím nástrojem dokázali zacházet velmi zručně, třeba řezníky nebo kuchaře. A co se, já si je brousím doma nože, ale pak se vždycky říznu, třeba ne vždycky, ale někdy taky. No, ale takhle, a co se toho čuhíka obecného týče, tak jsem ho už asi párkrát zahledl, ale jestli to s tím odletem do teplých krajin bude myslet vážně, no měl by podle kalendáře zítra odletět, tak asi se s ním nestihnu rozloučit. Jsem totiž na noční a zítra pravděpodobně jeho odlet prospím. Tak jestli můžeš, zahraj prosím tě od Uriah Heep July Morning, a kdyby to snad mělo být pro býťáky moc dlouhý, tak výběr písničky téhle kapely nechám na tobě, píše Roman z Českých Budějovic. Pro býťáky není nic dlouhý, jo, dostatečně. Já myslím, že July Morning je sice delší kousek, ale vůbec to nevadí, protože si přejete, aby nikdy neskončil, když ho posloucháte. Jdeme na ně. Uriah Heep, July Morning.

0: za to stojíš, tak to zkusme, co to udělá.
1: Večery u Repráku na Rádiu B.
2: Píše mi tady býťák Mirek, že nestihl býtovou pumpu letos prý ani jednu, ale že by rád někde viděl to naše vysílací studio a vůbec naše osazenstvo. Takhle, nejblíž, Mirku, není to býtová pumpa, ta bude další až potom někdy v září. Nicméně nejblíž se můžeš dostat asi 28. do Plzně, kde bude probíhat zase další taková ta zastávka u Bikers Crown. Mobilní studio Beatu už je připravený, takže další díl toho našeho seriálu Born to Ride, Born to Beat v Bikers Crown, tak to je varianta, kde můžeš vidět Standu Rubáše tentokrát. Opět bude to v pátek 28., tak si to někam napiš a můžeš dorazit přímo do Plzně. Pokud bys si hledal, kde to je, no tak to je úplně jednoduchý. Najdeš si mapku na našem webu, je k tomu věnovaný celý článek a od 12 do 14. nebude to nic extra dlouhýho, tak tam Standu můžeš navštívit. No a Mirek by si přál, co mi tady ještě k tomu napsal, tak by si přál něco od Fleetwood Mac. No to bychom si mohli dát, to myslím, že není vůbec špatný kousek. Pojďme na to, tady jsou Fleetwood Mac.

0: Večery u Repráku.
1: Na Rádiu B.
2: No a je to tady, vstoupili jsme do třetí hodiny dnešního večera u Repráku. Já jsem Ota Semana, přeji vám i pohodovou tu zbývající hodinku, kterou společně strávíme. Můžete i v téhle té hodině ještě zkoušet štěstí a dovolat se sem do studia na 210 32 33 34 nebo případně mi napsat nějakou tu zprávu, ať už SMS-kami na 720 001 222 nebo mailem na studio@radiobeat.cz a nebo třeba přes bíťáckou apku. Pište, volejte a když dáme řeč, tak potom dáme i nějakou tu muziku. Takhle to tady funguje. Teď pro vás mám George Harrisona.

0: Večery u Repráku na Rádiu Beat.
1: Zpráva, která přišla přes Beatiánskou apku, trošku delší, ale jdeme na to. Číst umím, tak to snad zvládnu. Ahoj, o to dnes dopoledne jsem byl nakupovat jídlo a stalo se mi, že jsem u jogurtu dostal rýmu. Asi víš, že rýmu lze léčit různými kapkami do nosu, ale já jsem na to šel úplně jinak. Jelikož jsem vystudovaný masér, tak jsem si právě před pár minutami udělal míčkování. Tady v závorce je, což je metoda, která se provádí měkkými molitanovými míčky a která je vhodná zejména na respirační onemocnění, ale i na neurologická onemocnění či vady páteře. Jo, nevím, tak jako, nevím, nevyznám se v tom. A musím říct, že se mi nyní dýchá mnohem lépe, mám uvolněné dýchací cesty. Moc prosím o zahrání nejlepší kapely na světě. V závorce ty už určitě budeš vědět, jaké. Hele, tady já bych polemizoval, ale budiš, nechám ti tvůj názor, pro tebe nejspíš nejlepší je. A jejich super pecku Einwenders, ta se moc u vás nehraje. A myslím, že je to škoda, protože je to skvělá pecka, ostatně stejně jako všechny skladby od této nesmrtelné legendy s Brucem. Dík moc a všem Bíťákům i tobě přeju hezký a pohodový večer. Bíťák Tom z Brna, zapálený fanoušek Iron Maiden, což jsme samozřejmě pochopili z toho náznaku té nejlepší kapely, od roku 2018. Je tedy Tom z Brna zapáleným fanouškem. Do té doby o kapele Iron Maiden neměl tušení. Aspoň to takhle vnímám teda, pokud je od roku 18 teprve zapáleným fanouškem. Nicméně, tu skladbu si můžeme úplně klidně pustit. Co vy na to?

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: Večery u repráku. Na rádiu Beat.
1: Ahoj, tady Petr.
2: Čau Petře, zdravím tě. Co vyvádíš dneska večer?
1: A valím z práce domů.
2: Valíš z práce domů, máš to daleko?
1: Ne, kousek.
2: Jo. A odkud voláš? Myslím tím, jaký, z jakého města?
1: Sichrov, Liberce. Mezi Libercem, Turnovem.
2: Už tam máte taky studený noci, ne? V Liberci.
1: Tak, už se dochlazuje trošku, no. Až to je tak
2: rozhodný. No, tak je to
1: bude
2: dobrý.
1: Hůř.
2: Jasný. A z jaký práce to valíš, prosím tě, takhle?
1: A to jsem šel lichat z garáži nějaký auto, se tam dávám dohromady.
2: Jo, sám. Jako montuješ auta, jakože si skládáš, nebo opravuješ jenom? Opravuješ si svoje. Veterána nebo něco novějšího?
1: Ne, něco novějšího.
2: Novějšího, jo, tak to. Tak to jo. No a co jsi dělal o víkendu? Taky auťáky, jo? Všechno.
1: Ne, o víkendu chtěl jsem jet zase ten rok na zásadu, protože tam byli kluci. Na Big Beatu, bylo tam pár kapel dobrých,
2: jo.
1: Včetně motorbandu, no ale nějak jsem měl rodinu oslavu, takže to nevyšlo. Takže možná víc, že přijdou ještě příští týden Lužany, uvidíme.
2: Mm-hmm.
1: Nakonec tak klukům přálo i počasí a všem těm organizátorům a to nakonec to nějak trošku vyšlo aspoň, že se zahráli.
2: Teď možná ten příští víkend už nebude žádná sláva, má přijít nějaký déšť, takže ty Big Beaty už asi nebudou úplně.
1: To je nic moc ty akce venku, no. To je takový sporadický už teď.
2: Jasný. Tak jo, no.
1: To všechno stojí spousty času a úsilí a když to pak nevyjde a nepřijdou lidi, tak je to takový trošku vděleč, no.
2: Tak je to mizerný, to je pravda. No. Hele, co ti zahraju na cestu domů?
1: Hele, Houby magický.
2: To jsou ty kabáti.
1: Kabáti, no.
2: Jo, no, tak jo, tak si dáme kabáty na cestu, Houby magický. Jasný, jo. Máš to pro někoho, nebo nějak konkrétně jako?
1: A tak může to být pro dceru, pro vnučky, protože tady žijem s hodně kabátama, s klukama se známe trošku, takže už se těšíme na koncerty samozřejmě, na setkání nějaký.
2: Jasně.
1: A prostě takovou pohodu, no.
2: Fajn. Tak jo, tak si je dáme.
1: Tak jo,
2: měj se, čau, ahoj.
1: Ahoj a všem lítákům hezký večer.
2: Tobě taky, čau.
1: Díky.

Studio B. Býťák Michal mi napsal, ptáš se nás často, co děláme a co jsme dělali o víkendu a co jsi dělal o víkendu ty. Takže to obrátil v podstatě na otázku uči mě. No, musím říct, že co jsem dělal o víkendu. Byl jsem v Invalidovně, jo, což zní na první dojem jako, že třeba něco, nějaký chabrus nebo tak, ne. Invalidovna je v Karlíně, pražském Karlíně, budova vlastně z 18. století, tehdy nějakých 1730 byl vytvořen projekt, pak se stavěla po vzoru pařížský invalidovny a měla to být v podstatě takovej azyl pro válečný invalidy, pro vysloužilý vojáky a ta invalidovna, ten projekt byl obrovský, to měla být jedna z největších v Evropě. Nakonec se uskutečnila nebo postavena byla jenom asi devítina toho celého projektu. No a invalidovna dlouho sloužila, dlouho taky chátrala. Já jsem tam chodíval i v průběhu toho chátrání, řekněme, se podívat, protože to nádvoří je krásný, má to tam svoji specifickou atmosféru, ta budova. No a teď ji zavřeli. Byl to poslední den, v sobotu byl poslední den, kdy byla přístupná veřejnosti, což znamená, že to bylo s, řekněme, nejenom prohlídkou, ale byli tam i doboví vojáci, nebo vojáci v dobových kostýmech, měli i předovky, pušky a podobně, takže se tam i střílelo jako ukázky. Ukázky té vojenské disciplíny z dob napoleonských válek a podobně, to všechno tam probíhalo. No a proč byla naposledy otevřená? No protože bude procházet rozsáhlou rekonstrukcí a tudíž v sobotu, když pak jako naposledy vystřelili všechny ze všech těch pušek, které tam měli, velkou salvu slavnostní, tak se zamkly dveře a na ty dveře potom se přibyla, nebo jeden z těch vojáků tam přibyl hřebíkama ceduly. Uvidíme se v roce 2030. Do té doby bude trvat ta velká rekonstrukce invalidovny, takže teď už si to prohlídnout nemůžete. Maximálně na fotkách, který jsem dal na Facebook, tam jsem dal takovou fotoreportáž z téhletý akce, která byla opravdu hodně hezká, hodně pestrá, hodně zajímavá. Takže to jsem si užil v sobotu a v neděli jsem se byl podívat na zřícenině hradu Jenštejn, tady kousek od Prahy na kole jsem tam jel. Takže tak, no, bylo to pestrý a bylo to fajn, byl to docela zábavný víkend. Nicméně Michal, který se mě na to ptal, tak má samozřejmě taky nějaký přání a ten by si přál Nightwish, Bless the Child. No tak mu ji pustím.

0: Večery u repráku. Na rádiu Beat.
1: Ahoj Oto, tady Alena z Mohelnice, já tě srdečně zdravím.
2: Čau Alčo, jak ti to dopadlo u doktora? Minulej týden si nějak zkuhrala, že to bylo špatný a už je to lepší?
1: No, není o to. Zjistili mě v nemocnici, že mám silnou infekci močových cest.
2: Aha.
1: Močových cest. A mám na to silný antibiotika a břicho a záda mě bolí jak ty.
2: Jo. Tak hele, doufám, že to brzo zabere, jo? Janko, že to bude fungovat všechno?
1: Ano, já jsem v začátku teprve.
2: A co jsi dělala o víkendu teda? Jenom si skuhrala a
1: skuhrala.
2: Marodila.
1: No tak beru antibiotika a polehávám, protože mám mít klidový režim, víš?
2: Jasně, no tak jo, tak tě necháme v klidu, řekni, co chceš zahrát.
1: Tak, o to, bylo by to pro mého přítele, pro tebe a pro mě, ACDC Touch to Match.
2: Dobře, tak tady jsou ACDC Touch to Match.
1: Ráda jsem tě slyšela.
2: Já tebe taky, čau, ahoj.
1: Čau, ahoj.

Dnešní večer u Repráku pomalu, ale jistě dospěl do svého závěru, do svého finále. Finišujeme a blíží se totiž 23. hodina, kdy to tady převezme Martin Vysušil a pustí nám 11.11. A to bude konec. Tedy The End je podtitul dnešních 11.11. Nebojte se, nic skončit nebude, protože po půlnoci budeme samozřejmě pokračovat, ale do té doby nám Martin Vysušil naservíruje těch svých 11 pecek. Na to se můžete těšit. Pár minut nám ale do té 11. ještě zbývá a ty vyplní poslední skladba, kterou tady v dnešním večeru u Repráku budu věnovat vlastně všem, kteří se nedovolali a na který třeba dneska nedošlo, protože jak jsem koukal, tak celá řada z vás si přála Metalliku. Pojďme si tedy poslechnout tu klasiku The Unforgiven. Tady je Metallica.

0: Nastal čas na 11 skoro zapomenutých pecek z rockové historie. 11 na Rádiu Beat.
1: Příjemný a dobrý ten dnešní pondělní večer, milí býťáci, vám od mikrofonu ze studia Rádia Beat přeje Martin Vysušil a startuje 1014. jedenáctka v 11. Posledně jsem se vás ve finále ptal, jestli tušíte, co bude za téma příště. Měli jsme začátek, no logicky, kde je začátek, musí být i konec. A to je právě poprvé téma toho dnešního pondělního večera a středeční reprízy na rádiu Beat. Začneme pěkně koncem světa. No, to není moc povzbudivé, nicméně Aphrodite's Child v roce 1968 na albu End of the World, svém debutovém albu, na kterém byl i jejich tehdejší velký hit Rain and Tears, natočili i tenhle ten song. Autory jsou pochopitelně Evangelos Papathinaiou a Boris Bergman.

0: 11.
1: V 11.
0: Na Rádiu Beat.
2: Přestože konec nenabízí až příliš mnoho pohledů do budoucnosti, tak je to téma zajímavé, protože v každém případě je to ten pravý opak začátku a máme-li ten začátek jako jedenáctkové téma, nemůžeme konec vynechat. Konec dětství je titul pocházející z alba Obscured by Clouds. Autorem je David Gilmour a tu nahrávku pořídili pochopitelně v roce 1972 Pink Floyd.

0: Je jich 11 a všechny mají něco společného.
1: 11 v 11
0: na Rádiu Beat.
2: Dalším příspěvkem do dnešní 11 s číslem 1014 přichází Joe Walsh z alba The Smoker You Drink, The Player You Get z roku 1973. Přichází se songem o konci řady knih. Znáte to, končí vám knížky, potřebujete, aby vám nespadly z police, tak použijete takovou podpěrku. A tomu se říká bookend.

0: 11.
1: V 11.
0: Na Rádiu Beat.
2: Konec konců i konec musí mít začátek, protože je to píseň a ta musí nějak začít. Fly By Night je album, které obsahuje i song, který společně dali dohromady Geddy Lee a Alex Lifeson, to znamená nahráli Rush v roce 1975 a ten song se jmenuje In The End.

0: 11
1: na Rádiu Beat.
2: 11 songů, 11 konců s číslem 1014. To je poprvé 11 věnovaná songům, které nějak obsahují ten termín end, konec. Měli jsme tu zatím Aphrodite's Child, Pink Floyd, Joa Walshe, Rush a těmi dalšími, kteří přicházejí, jsou Atomic Rooster. To už jsme ovšem v letech 80. konkrétně v roce 1982 na jejich albu Homework. A konec dne je právě ta další píseň End of the Day.

0: Je jich 11 a všechny mají něco společného.
1: 11 v 11
0: na Rádiu Beat.
2: Přímočarý rock Atomic Rooster teď vystřídá progroková německá formace vystupující pod názvem Alloy. Založil ji kdysi dávno, někdy v roce 1969, kytarista Frank Borneman a ta kapela, světe div se, funguje až dodnes. Zahrajeme si z alba Time to Turn jejich song s názvem Konec Odyssey, End of an Odyssey.

0: 11.
1: Na Rádiu Beat.
2: To jsme byli s homerovskou tématikou s Eloy v roce 1982 a teď se přesuneme do let 90. Yngwie Malmsteen v roce 1998 vydal album Facing the Animal a na něm je i píseň, která se jmenuje End of My Rope. Je to na konci sil, dá se říci, ale může to znamenat, že mu také může docházet trpělivost. End of my rope.

0: 11.
1: V 11.
0: Na Rádiu Beat.
2: 11 songů, 11 konců v té dnešní jedenáctce. End of My Rope byl zatím ten poslední a The End Is Here je další píseň, kterou nám ovšem nabídnou jako spoluautoři Mark Tremonti a Miles Kennedy z kapely Alter Bridge. Album, které vyšlo v roce 2004 pod názvem One Day Remains, obsahuje i tento song The End Is Here.

0: Je jich 11 a všechny mají něco společného.
1: 11 v 11
0: na Rádiu Beat.
2: Všechny dnešní songy mají společný především ten konec. To je téma dnešního večera. A poprvé. End of the World, Childhood's End, Bookends, In the End, End of the Day, End of an Odyssey, End of My Rope, The End is Here. A další ještě přijdou. Mezi největší pochybovače dnešního večera jednoznačně patří Tom Waits. Ten v roce 2004 také vydal album, nazval ho Real Gone a píseň do dnešního večera rozhodně patřící dostala titul How It's Gonna End, tedy jak tohleto skončí.

0: 11.
1: V 11.
0: Na Radio Beat.
2: How it's gonna end, Toma Waitse, no jak by to jinak skončilo? Jedenáctka končí vždycky ve 12. Tak nějak okolo. Finská partička Stadion Turunen, Nightwish. End of All Hope je další titul dnešního večera, ten předposlední pochází z roku 2012 z jejich alba Century Child. A konec nadějí? Já si myslím, že ne. Minimálně je tu naděje ještě na jednu jedenáctou písničku.

0: Je jich 11 a všechny mají něco společného.
1: 11 v 11
0: na Rádiu Beat.
2: A jak jsem slíbil, tak taky udělám. 11. píseň je tady. Zopakuji, že tu s námi byli Aphrodite's Child, Pink Floyd, Joe Walsh, Rush, Atomic Rooster, Eloy, Yngwie Malmsteen, Alter Bridge, Tom Waits, Nightwish. A úplně nakonec jsem si nechal Ozzyho Osborna. Ten má totiž na svém albu Ordinary Man, které vyšlo v roce 2020, píseň s titulem Today is the End. Je to zcela příhodný titul. Já jenom připomenu, že za malou chvíli, až skončíme my, začne repríza Hard and Heavy a po ní začnou a taky skončí další a další pořady Rádia Beat, jak jste zvyklí, 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Mějte se krásně, dobrou noc, Martin Vysušil. Today is the end.

no, co vám budu povídat, býťáci, na mém hlase je to znát, že i mě už dostihla tady naše studiová rádiová klimatizační choroba. Doufám teda úplně, že nepůjdu ve vejvodňákových stopách a že si budeme takhle rozumět i v těch příštích dnech tady na býtu, ale trošku mě to zasáhlo, což v tuhle chvíli ale ve finále není úplně podstatné. Podstatnější totiž než můj ochraptělý hlas, tak je pochopitelně muzika, která v neděli večer nemůže být jiná než metalová. Od těch ale nejjemnějších věcí až po ty nejtvrdší. Proč říkám to proto tak, že zjemna jsme začali vzpomínkou na rok 1994 a slavné album Balls to Picasso Bruce Dickinsona, které právě tuhletu věc Change of Heart obsahuje. Proč ji hraju teď na začátek Heart and Heavy je to, že existuje tahle ta píseň s novým videoklipem a ten je zase zároveň z kategorie těch velmi čerstvých a jak je něco čerstvý, tak si toho v Heart and Heavy tady pochopitelně všímáme. Takže pokud jste fandové i té obrazové složky, která se týká muziky, tohle je zrovna, myslím, téma, které by vás mohlo a mělo zajímat a měli byste se podívat na takové ty všechny možné stránky a platformy, které na rozdíl od rády a býta jeho poslechu dovolují ten obraz přehrát a dát si právě tuhle tu záležitost v té nové verzi s tím novým obrazem, s tím novým klipem a klidně se podívat i na ten příběh, protože ten příběh je tady podstatně hlubší, než se může na první pohled zdát. S vámi je standardová, až přijdu přímo neděli večer nebo příjemné úterý ráno, to podle toho, kdy zrovna posloucháte, jestli premiéru nebo reprízu pořadu Heart and Heavy, kde v těch jemnějších vodách muziky ještě chvilku pobudeme. A zaprvé si připomeneme Anneke van Giersbergen společně s kapelou The Gathering na festivalu Masters of Rock, kde zahráli a zároveň si řekneme, že nejen tady, ale i na těch dalších štacích, které tahle ta kapela během letní festivalové sezóny podstoupila, tak odjížděla nadšená. Anneke to v jednom z posledních rozhovorů komentovala, že čekali samozřejmě, když se vrátili zpátky na koncertní pódia v takovéhle podobě, že to bude mít úspěch. Rozhodně ale nečekali, že to bude mít až takový úspěch a velmi je to těší, což samozřejmě tak trošku otevírá dvířka spekulacím, co se bude dít v příštích časech, ať už to budou týdny, měsíce anebo roky.

0: na Beatu.
1: To byly The Gathering na rádiu Beat. Pro pořádek zopakujeme All You Are. Najdete i v tomhletom radio editu na desce, minidesce, EPku zvaném City From Above z roku 2009. Udo, The Flood, to je zase záležitost z desky Touchdown, relativně čerstvá z roku 2023. Pojďme dál. Pojďme navázat na to, co jsem říkal před malou chvilkou, ale vy to dobře víte stejně, protože to je stále platná informace. Tady zaznělo, že když je něco nové, tak nás to v Hartenově zajímá. Obzvlášť, když se ozvou legendární Wolf a řeknou, že by do světa chtěli vypustit nějakou novou muziku. No tak samozřejmě, že fanda musí zbystřit a podívat se potom a zjistit, že na světě je nový single nazvaný Dead Satellite a zní právě takhle.

Wolf a jejich Dead Satellite jako nový čerstvý single uplynulého týdne, který nejenže vyšel, ale dorazil taky sem k nám do beatu, což je zpráva dobrá. Tak tady máme za sebou Ozzyho Osbourna, tady to samozřejmě nový single není. Ale nové zprávy okolo něj ano, tak dali jsme Desire, dali jsme je z No More Tears z roku 1991 a citovat můžeme, a vy už jste to konec konců také mohli číst třeba na beatovém webu, jeho syna Jacka, který připustil to, o čem se mluvilo, pak se o tom nemluvilo, pak se o tom spekulovalo, pak se řešilo co a jak a kdy a nakonec to vypadá, že Ozzfest, ten legendární, se bude vracet. Původní spekulace říkaly, že bude vícedenní, dvoudenní, třídenní, já nevím jaký, tak zatím to vypadá na jednodenní záležitost a vlastně tak trošku podle hesla, tam, kde to celé začalo a skončilo, to celé může pokračovat, protože místo konání Ozzfestu, ať už dopadne jakkoliv, on zatím ještě ani nevyhlásil headlinery, ale to prý už se stane brzy, tak bude právě tam, kde se Ozzy rozloučil s celým světem, kde odehrál svůj poslední koncert se spoustou kámošů a parťáků a to je samozřejmě Birminghamský stadion Aston Villa. Tam se bude konat další Ozzfest. Měl by být v roce 2027, pokud se náhodou Ozzyho rodina nedomluví na nějaké další změně, která ale v tuhle chvíli asi není úplně očekávaná. Tedy Ozzy Osbourne Desire odškrtnuto v dnešním vysílání pořadu Hard and Heavy. Pojďme dál a pojďme tam, kde mají vlasy proklatě vysoko, což může být třeba kapela Primal Fear. Volím jejich disku Apocalypse, ta vycházela v roce 2018 a jednou z těch věcí, krom těch ostatních výborných, které na ní jsou, tak může být i tahle, ta nazvaná

0: Radio Beat.
1: Primal Fear a jejich The Ritual z desky Apocalypse z roku 2018, tak to je věc, která dohrála stejně, jako jsme se podívali do roku 2007 do diskografie kapely Symphony X a dohrála píseň Domination. I to má svůj tak trošku důvod, ne úplně přímý, ale úplně nepřímý, což může být třeba jméno Thomase Millera. Ti, kteří mají naposloucháno v případě Symphony X, vědí, že to je bývalý člen, zakládající člen Symphony X, basista, který teď aktuálně o sobě nechává taky vědět, protože oznamuje, že rozjíždí solo projekt, celý ten projekt ponese název Lazarus Effect a nejenom, že ohlásil, že nová muzika téhleté kapely časem vyjde, on už se to trošku pochlubil tím, jak to bude vypadat aspoň částečně v rámci nějakých těch singlů a ochutnávek. A tak jsme si dali právě tyhle Symphony X, abychom tak trošku upoutali na Thomase Millera a abychom ty, který to zajímá, tak nasměrovali správným směrem. Protože ano, když hraju Symphony X, tak se dá snadno dopočítat, že mi zatím Thomas úplně nic nepošlal, takže to budu pozorně sledovat, abych až nějaká nová věc od něj třeba vyjde, taky mohl přinést sem do pořadu Hard and Heavy. Symphony X zahráno, odškrtnuto, vlastně taky zapsáno pro ty z vás, kteří sbírají playlisty a kontrolujou, že jsem nepřeskočil a že to, co jsem nasliboval, takže odehrát stihnu. Tak pro ty platí, že na webu Rádia Beat najdou samozřejmě playlist se soupisem veškeré muziky připravené do dnešního dílu pořadu Hard and Heavy. Tím pádem tam velmi snadno vědí a vidí, že jdeme na kapelu Avenged Sevenfold. Dáme trošku kategorie, ať se mládí vědovádí. Dáme desku stejnou jmenou, tedy Avenged Sevenfold, aby se to dobře pamatovalo. Ta vyšla v roce 2007 a jednou z těch věcí, kterou na ní najdete, krom těch jiných, tak je třeba ta, která nese název Scream.

Rádio Beat. To byli Avenged Sevenfold na Rádio Beat a nebyli sami. To další, co hrálo, jste myslím mohli poznat podle hlasu, protože je to takový ten hlas velmi zvučný a velmi rozpoznatelný, patřící Floriansen, tedy zpěvačce. Mně se tak trošku chce říkat, škodolibě bývalé zpěvačce kapely Nightwish, protože ono to nevypadá, že by Nightwish nějak úplně spěchali z té jejich dovolené a pauzy, ale ofiko samozřejmě Flor do Nightwish patří. Právě proto, že už to trvá sakra dlouho, to období, kdy se v Nightwish nic moc velkého neděje. Za prvý Floriansen se nudí, za druhý nepochybuju o tom, že taky musí zaplatit hypotéku. No tak se rozhodla, že vydá taky svůj solo projekt. Pojmenovala to jednoduše po sobě, ale zároveň už vypustila do světa nový single, protože je nejvyšší čas taky dát fanouškům vidět. Ono se to kvapem blíží. 15. ledna bude vycházet ta její solová deska. No a jednou z těch věcí, kterou na ní najdete, bude i Bring Me The Silence. Co dál? No pojďme dál, býťáci, pojďme dál podle toho playlistu, který na webu Rádia Beat vidíte a můžete ho číst. Zůstaneme věrni dalšímu výraznému ženskému vokálu. Ten patří Lizzie Hale a ta je, jak víme, z kapely Hailstone.

0: na beatu.
1: Hailstorm, jejich Uncomfortable z desky Vicious z roku 2018, Hematom z desky, a teď mi němčináři odpustí, Die Liebe ist tot z roku 2021. Vím, že nemám typický německý přízvuk, ale co se dá dělat. Jeder gegen jeden, tak se jmenuje ta věc, která dohrála. Takový tuplák od písmena H to byl. U toho háčka jako Hergot, to je dobrý, si pojďme dát i něco dalšího, což může být Halford. Rob Halford samozřejmě osobně a spolu s ním jeho spoluhráči tenkrát schovaní právě pod značku Halford. V roce 2009 vycházela trojka nazvaná Winter Songs, což tak trošku evokuje podle názvu, že by to měly být vánoční melodie, ale to se samozřejmě v tomhletom případě úplně neslučuje s tím obsahem téhleté desky, určitě ne 100%. Na druhou stranu, když si to dopočítáte, je 22. pak máte září, říjen, listopad, za 4 měsíce byste touhle dobou 22. už měli víc sakra nejen nakoupeno, ale i zabaleno. Tak to klidně jako vánoční berte jako takovou připomínku.

0: Radio Beat.
1: To byli Halford, jejich Get Into The Spirit a taky Gravedigger Blade of the Immortals, desky The Living Dead z roku 2018. Máme za sebou, před sebou něco, co můžete taky vlastně asi vnímat jako takový trošku příslib, i když není úplně konkrétní, ale 9000, tedy tenhle ten velmi sympatický šílenec, pro něhož žádné hranice v muzice nikdy nijak neplatily a ať už rápnul na cokoliv, tak se to vždycky povedlo, tak se zase rozhodl, že dá nějaké rozumy v rámci novinářských výzev k rozhovorům a jedním z těch, který je myslím, že velmi zajímavý, tak je ten, že od poslední nahrávky, kterou má 9000 za sebou, tak už mezi tím naskládal něco okolo 100 hotových písní, se kterými teď přemýšlí, co bude dělat. Jsem zvědav, co s nima bude dělat. Jsem zvědav taky, jak budou znít, jakým žánrem se tentokrát vydá, jestli se chytne nějakého kopita, které v minulosti fungovalo, anebo jestli přijde s něčím úplně novým, protože u něj je možné úplně všechno. Nakonec i tance, když na to přijde. Dobře si pamatuju, když před 14 lety vycházela deska Happy Cloud. Dobře si pamatuju Lucky Animals, které na té desce byly, protože to byla taková ta píseň, která vás na první dobrou kopne do ucha a už tam zůstane. No a dobře si pamatuju taky to Devinovo blbnutí na jeho dvorku, kdy k tomu vlastně vytvořil takový taneček a fandové pak na celém světě se pokoušeli ho naučit, aby v rámci živých koncertů, až na ty Lucky Animals dojde, tak mohli poskakovat všichni synchronně, jak to známe z filmů, tedy obzvláště s country tématikou. Tak nějak to asi mělo vypadat, jo, takový ty honky-tonky tance. Tak pojďme si dát Lucky Animals a pojďme se pak překulit zase k něčemu, co je úplně nové a úplně čerstvé.

0: as you know. Dreamy dash.
1: Hard and heavy. Nabídu.
2: Ano, nové a čerstvé a myslím, že celkem rozpoznatelné. Je to divný, jako vždycky, když tenhle ten člověk začne něco dělat a je jedno, jestli je to muzika nebo film. Nejednou jsem z jeho snímku odcházel s pocitem, co jsem teď vlastně viděl, o co tam šlo a jak to Hergot skončilo. A u muziky to často mívám podobně v případě Roba Zombieho, který ale zároveň si drží svůj ksicht, takže ho člověk pozná, nemusí o tom nijak dlouze přemýšlet. To, co máme za sebou, tak je nový single nazvaný Black Red Coffin, tak se jmenuje tahle ta záležitost. Je dobře, že Rob Zombie už opustil takovéto své období, kde vymýšlel názvy desek a písní tak, že si je nikdo nikdy nezapamatuje a vsadil na zkrácenější verze těch názvů. Ono to podle mě není vůbec špatný jako investice do budoucna. Má-li si to člověk pochopitelně pamatovat, tak tohle to je jeho nová věc. Black Red Coffin, ta je právě teď za námi. Ale protože to je taková ta muzika, která se vymyká, platilo to jak pro Zombieho, tak pro Davida Townsenda, myslím si, že můžu přihodit třetí, která je taky z kategorie, která se tak trošku vymyká, protože směska metalu a reggae, to samo o sobě zní, že to nejde dohromady. My už dávno dobře víme, že to výborně jde dohromady, ať už to hraje samo tady v Praze naposledy, tuším, že to bylo v Rock Café, nebo dole v Lucerna Baru, a nebo ať už to hraje ve velkých halách, společně třeba s Metallicou, protože i tak jsme si tu kdysi mohli před léty prohlédnout Benjiho společně s kapelou Skindred.

0: You're listening to Radio Beat.
1: Hard and Heavy na Radio Beat.
2: Skin Duet a pro úplnost, to, co hrálo, byly Sid Phaser z alba Smile z roku 2023. Hned potom přišla další muzika, kterou možná si troufnu říct, že většina z vás úplně nezná, pokud se jim nedostali zase do ruky nějaké ty nově vydané singly. Do Špáně jsme se přestěhovali s touhletou kapelou, kterou dobře známe už dlouhá léta a která se říká Angelus a Patrida. Tak jejich muzika z Brusu nová, z Brusu čerstva, tak ta právě teď dohrála vlastně napůl, protože v jejich případě platí, že sem k nám do beatu nejenže poslali, ale také doručili z nové muziky a nových singlů hned dva kousky. My jsme teď přešli volně tak nějak do toho trashového světa, chvilku v něm zůstaneme. Ta, která je za námi, se jmenuje Cycle of Ruin, no a ta, která přijde hned v zápětí, nese název Angelus a Patrida a Propaganda.

Druhá od Španělů Sangrelos Apatrida nazvaná Propaganda, a hned potom první, nikoli však nová, od kapely Hatchet Silent Genocide je z desky Dying to Exist, a to jsme se posunuli zase do minulosti, ne nějak extra daleko. Dying to Exist vycházela v roce 2018. V dobách těchto ještě Butcher Babies se mohli prsit po celém světě, to teda v případě Butcher Babies platilo doslova, tím, že mají je dvě zpěvačky, což už jak víme, že je dneska úplně jinak, ale zároveň ti, kteří zůstali v sestavě Butcher Babies, tak ti budou hrát právě teď s tím, že si vzpomeneme na desku Lilith z roku 2017. Dáme si věc The Huntsman a slíbíme si, že Butcher Babies už mají ten nový materiál pochystaný. Ono v jejich případě platí, že už nějakou dobu, ono to chvilku tak jako stálo a nevědělo se po odchodu Carly Harvey, co se bude dít, a nakonec se Heidi rozhodla, že v tom zůstane sama. Měli trošku honičku s nějakým vydavatelem a s těmi všemi papíry okolo muziky, ale to se zdá být už vyřešeno, takže se můžeme těšit zase do budoucna na další nový materiál a třeba i vystoupení někde tady u nás. The Huntsman je tady.

0: Radio Beat.
1: Macho Babies, The Huntsman z desky Lilith, to jste poznali a já jsem to ještě předtím navíc prozradil. Já myslím, že jste taky mohli poznat Phila Anselma v té další skladbě, která tady na beatu dohrála. Ještě jednu čerstvou věc jsem vám dlužil, ti, kteří koukají na playlist na webu a Facebooku, tak už to stejně dávno věděli, že vám ji dlužím a že na ní musí dojít a teď na ní právě došlo. Byl to Anselmo. Nebyl to Anselmo v Panteře, nebyl to Anselmo studiově, nějak jakože solově, byl to Anselmo jako součást super uskupení zvaného Down. Down tak jako trošku stagnovali právě díky tomu, že Rex s Philem se věnovali několik uplynulých měsíců a let fungování v sestavě té znovu obnovené Tribute Pantery se Zakem Wildem a Charlie Menante. No ale zároveň už konečně došlo taky na to, co prozrazovali v minulosti, že by nechtěli tuhletu kapelu pohřbít a naopak by chtěli, aby se jí dařilo, aby nějaký nový materiál přinesla. Tohle je třeba právě jedna z těch věcí. Blood Oath je název té věci, která dohrála právě teď tady u nás na beatu. Zbývá mi ještě pustit Terror Universal, zbývá mi pustit Creator a zbývá mi pustit italské takové death metalové nálodotvůrce, bych to klidně řekl, díky těm samplům, které vždycky používali Flash God Apocalypse, což budou skladby, které taky pustím, abych v tom svém playlistu všechno splnil tak, jak jsem slíbil. A pak taky pustím ke slovu Petra Korála, protože speciál Hard and Heavy se blíží, už minulý týden jsme to vykopli a teď v tom budeme pokračovat. Koncertně festivalový speciál je připraven a myslím, že si tam přijdu na své i ti, kteří to mají rádi melodičtější, tak i ti, kteří to mají rádi, řekněme, méně melodické. To je další hodina a ta poslední tu obstarává po svém symboliku řádně utahaný Davy, takže i na něj se můžete těšit. Já vám přeju příjemný zbytek Hard and Heavy, příjemný poslech, čistý signál, za týden zase naslyšenou.

Hezký večer vám od mikrofonu přeje jako vždycky v tento čas Petr Korál. Stále posloucháte Hard and Heavy. Začala třetí hodina a začala se skupinou Beast in Black. A opět není to náhoda, protože já jsem se rozhodl ještě pokračovat v tom speciálu, který jsem rozjel už minulý týden, a pozvat vás na nějaké akce, které proběhnou v závěru letošního roku. A třeba právě Beast in Black, tedy finští, řekněme, power metalisté, se k nám chystají. Konkrétně 2. listopadu vystoupí společně s krajany Sonata Arctica ve Zlíně v tamní sportovní hale Datart. No a před námi je další pozvánka, tentokrát ale na symfonický power metal z Velké Británie, na skupinu Gloryhammer. Ta se představí v Ostravě o další 3 dny později, tedy 5. listopadu v klubu Garage. Od Gloryhammer si pustíme nový single, který předznamenává na říjen chystanou novou desku Space 1993 Wrath of Corviriat.